0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zuzi? To jsem já, Louka. Zuzi, tak se ti mi nějak udělalo smutno a že nevíš, na koho jsem si vzpomněl. No jo, na tebe. Jo tak, on je doma. Aha, tak pa, pa, pa.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nezlobte se, že vás zase obtěžuju, ale já jsem si vzpomněla, že jsem se vás nezeptala, jestli máte sklep. Máte sklep?
2: No jistě.
1: A mohla by ho vidět.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
1: Já ti dal život! To je tím, s kým se táháš, s nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Ještě pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru. Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západoněmeckého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západoněmeckých soudruhů, vy tupci.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: A odkud to máte?
4: Našel jsem to.
3: A jakou si myslíte, že to má asi cenu?
4: No to právě nevím.
3: Tak podívejte, já vám za to můžu dát 5,
4: ano.
3: Možná i 10 korun.
4: Děkuji.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svejch. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

čtvrtek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na klimaexpress.cz.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.

0: nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé, nikoho doteď ale neobvinili. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení krajská zdravotní, která nemocnici spravuje. Lékaře postavila mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek, které vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další dvě osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavuje 7 z 16 německých spolkových zemí. 4 tak učinili minulý týden, další 3 se připojili v pondělí. K opatření, které potrvá několik týdnů, přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řek, zejména Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude opět slunečno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, jinak jasno. Nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia, jinak mezi 23 až 28 stupni.
2: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
1: Na D1 pozor ve směru na Prahu na 77,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky. Je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a boural se taky v Mladé Boleslavi na Ptácké ulici.
3: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
4: Dobré ráno, čumáci! Hezký vstávání do novýho dne vám přeje Honza,
5: Anabel
1: a Zuzka.
4: Necelý 3 minuty po 6. v úterý 11. srpna jsme přátelé zpátky v plným počtu. Je to zase babinec.
5: Nejvíc se z toho raduje Zuzka.
1: Přesně.
4: No Zuzka úplně vypadá, je cejtit, že si to užila, tu dovolenou krátkou velice.
1: Ano, celý dva dny. Bylo to boží, ráda jsem stávala 5:45 ráno, jsem celá nadšená.
4: Kolik jste tak ujeli denně na tom kole?
1: No zhruba kolem stovky.
4: Jako 100 kilometrů?
1: Mm-hmm.
4: Za celý den?
1: No.
4: Za pár hodin?
1: No.
4: Anabel vypadá, že to chápe úplně stejně jako já.
5: Já to nechápu, no.
4: Mě by asi upadly nohy, čověče.
1: No to mě možná upadnou, už se jdu sednout, lehnout, cokoliv jinýho než stát.
4: Tak se dneska poperete s Anabel o gaučík.
5: Já to se nechám, když je po takovým
1: stonu. Ty brďo, to je hustý.
4: No tak přátelé, holky si důlehnout, ale vy každopádně vstávat, cvičit, snídaně, kafe, šup, šup, Trautenberg, nejste žádný netáhla.

0: 12 minut po 6. hodině raní ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu a kapelu Europe. I'll cry for you. Budu pro tebe plakat, což já rozhodně nebudu, ale vy byste mohli plakat už dneska, bratru, kousek po 8:30, protože budeme rozdávat další dva lístky na vypsanou fixu.
1: Jo, já myslím, jo, takhle, dobře.
0: Jakože budou plakat, že je nedostanou, já myslím štěstím.
1: Jo, takhle, jo, to určitě budou. Máme tady dva lístky na křest nový desky Ideál, koná se to 28. v areálu 7, areálu, ne areále.
0: Areále, to je jedno, tady jsi v Praze, to je dobré.
1: Areále 7 v pražských Holešovicích, takže pokud máte zájem o tyto lístky, napište nám klasicky na Messenger, ať už instagramovej, facebookovej, připište telefonní číslo a zvedejte po 8:30 telefon.
0: Držíme palce a teď už si dáme Foo Fighters a jejich Best of You, to nejlepší, co z tebe vyleze. Chci to vidět?
1: No já už, ze mě už vylezlo, ze mě už další nic nepoleze, moje krásná dcera, její 17.

0: Je 6 hodin 21 minut. Posloucháte rokový rozjezd dnešním úterním datem 11. srpna a my se pojďme podívat na to, že svátek má dneska někdo, u koho jsme tak trošku doufali, že dneska nepřijde, a proto jsme mu nic nekoupili a vyprdli jsme se na něj. A to je tady naše Zuzanka.
1: Zuzanko, krásný svátek. My jsme to zjistili tady před 5 minutami, když on říkal, kurně, ona je v tom v obchodě, a teď já jsem zjistil, že má svátek. My jsme tady čekali, že přijdeš až zítra, ale ten svátek jsme opravdu odhalili až dneska.
2: Já jsem bez vás nemohla být díl, takže jsem se rozhodla tady.
1: Jsme ti chyběli, viď?
2: No a koupila jsem si k svátku jogurt jako každý den.
0: Tak jo, pak proplatíme, řekni, kolik je to stálo.
2: Já jsem si vzala účtenku,
1: takže my si ho složíme na něj.
0: Takže všem Zuzkám dneska všechno nejlepší. Mimochodem, to jméno je z hebrejského slova Šošana. To je Zuzky přezdívka z bývalého rádia, ale aby to neznělo tak hrozně, tak se překládá jako lilie, nebo lotos, nebo růže.
1: To je Zuzky indiánský jméno, jo, teda Šošana.
0: Šošana.
2: Šošana.
0: Takže

0: Jana Kleine, jako Zuzana Malá. No, vlastně to sedí. No a jinak, co se týče dalších oslavenců, tak dneska třeba český student a symbol boje proti komunismu Jan Palach by slavil narozeniny, jinak tam nic moc významného nebo zajímavého není. Tak pojďme na muzikanty. 69 let slaví americký bubeník Richie Ramone, který prošel kapelou The Ramones. Song Někdo mi dal něco do pití, který spolu napsal. Takže přejeme všechno nejlepší, to je všechno.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Já vím, jak bych se cítil, kdyby se Zuzka nevrátila, jako už nikdy. Tak nějak takhle. Takže Zuzanko, ještě jednou všechno nejlepší, my ještě vymyslíme něco zajímavého.
1: Dáme jí hobla.
2: Ne, to je dobrý.
0: Dáme jí hobla.
2: Tohle stačilo.
0: Ne, tady z toho nefunkčního okna ti dáme hobla.
2: Šestýho patra, děkuju.
0: Tak přátelé, za chvíli dogá, jsem trochu divnej.
3: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
4: Matracezahubičku.cz. Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
13: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
14: Ale ne, na to všechno stačí RekBity, rekonstrukce bytů.
15: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbity.cz.
15: RekBity, záruka kvality.
16: Páchnoucí klimatizace po zimě?
17: V autě 40 stupňů?
16: To nechcete.
17: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
16: Jsme tu pro vás.
17: Klima Express.
16: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
17: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
16: Skočte si nakoupit.
17: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
16: Objednejte se na
17: klimaexpress.cz.
18: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: Jenom pár vteřin po půl sedmí na Rock Rádiu doznívá Doga a její Jsem trochu divnej, no, protože je po půl sedmí.
1: Repráky hír, dráty hír, kazeťák hír, jo.
0: Panda hír, Anabel hír a Zuzka hír.
2: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. V Českých Budějovicích pondělí naměřili 35,7 stupně Celsia. Znamenalo to překonání 103 let starého teplotního rekordu. V roce 1923 bylo v Českých Budějovicích 10. srpna 34,8 stupně Celsia. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andrése Baku. Hlasování se očekává ve 14 hodin. Fotbalisté Sparty se můžou v dnešní odvětě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání.
2: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude slunečno, jasno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 30 stupňů, jinak mezi 23 až 28 stupni Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
4: Na D1 se bouralo v obou směrech ve směru na Prahu na 77,5 kilometru, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh. Ve směru na Brno se řeší nehoda na 173,5 kilometru a pozor si dejte taky v České Lípě, tam se řeší nehoda na Litoměřické ulici.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, děkujeme za krásné zprávy. Moc si nám chyběla a proto ti teď zahrajeme písničku Within Temptation, Faster.

0: Temptation a Faster, což v překladu samozřejmě znamená rychleji, rychleji a ještě rychleji, až dostaneš infarkt. Je 6 hodin a 37 minut, úterní rokový rozjezd je tady a my pro vás, přátelé, máme dneska téma, když se nám vrátila Zuzanka z dovolené na kole z ciziny.
1: Ano.
0: Já jsem čekal, že někdo bude pokračovat dobře.
2: No téma nám řekneš, nebo dozvíme se ho.
0: Nás by dneska zajímalo, v kolika cizích zemích jste byli? Mm-hmm. V rámci dovolený, v rámci pracovních cest, v rámci čehokoliv. Kolik zemí jste projeli, kolik zemí jste navštívili. Klidně můžete napsat i, který země to byly, jestli máte na seznamu i nějaký speciální, jako třeba, nevím, slovenský kežmarok nebo něco takového.
2: Ty to máš spočítaný?
0: Já to nemám spočítaný, ale spočítám to určitě.
1: Já se jdu taky počítat. Tady jsem si vyjela evropský aspoň země, tak budem počítat.
2: Tak jo, tak jo. Budem počítat, vy taky začněte počítat a my to budeme dělat příspěvkem, nebo jak jste to vymysleli?
0: No,
1: určitě někdy budeme mít příspěvek v budoucnu.
0: Dobře, a budeme mít příspěvek tady na sociálních sítích. Takže nám to tam můžete napsat a můžete nám to psát i do Messengeru, anebo nám to můžete psát, kam chcete a... Prostě, hele, rokeři cestujou, takže my budeme dneska cestovat taky. A za chvíli budeme cestovat do Německa a dáme si Rammsteiny a Big Blill.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
7: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
7: Vše pro bagr CZ.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.

Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXXLutz a získej nákup zdarma. XXXLutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.

0: Tania na Rock Rádiu, kde jinde, v 6 hodin 48 minut. Je to ta paní zpěvačka, není to ta limonáda. A její pecka z loňského roku Nostalgie. Přátelé, my máme dneska nostalgickou náladu, protože se vás ptáme, abyste nám spočítali, v kolika cizích státech jste byli na dovolený, na pracovní cestě nebo na čemkoliv jiným. A klidně nám můžete i napsat, jaký státy to byly, nebo jaký byl ten nejzajímavější, kde se vám líbilo nejvíc, nebo který byl ten, který byl nejdál, nebo ten, kde bylo stejně hezky, jak v Horním Maršově. Je to na vás, můžete nám sát do Messengeru, a nebo pod aktuální příspěvek. Zuzka kývá, že už tam asi je.
1: Bude za 2-3 minutky max.
0: Jo, dobře. No a jak vy jste na tom, dámy? Budeme tady machrovat nebo ještě ne?
2: Body count si řekneme později.
0: Dobře, tak si dáme muziku. Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama, tam jsem nebyl a tam nevím, jestli bych chtěl, ale možná jo.

0: Van Halen si plní svoje sny v pecce Dreams. Za 2 minuty bude 7 hodin ráno a vy posloucháte Rock Radio.
1: A my si splníme se o zprávách, počasí a dopravě.
0: Ty zníš, že jsi právě dosnila.
1: Já už jsem dosnila dávno.
2: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
4: Na hřišti rozhoduje výsledek, stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech, jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
2: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
8: Hezké úterní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Ve Zlíně 4. dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo. Odpůrci plánované stavby silnice Českým rájem vyzvali stát, ředitelství silnic a dálnic, ministerstva, kraje a obce, aby upustili od přípravy dálnice D35 v severní trase cenným územím a zaměřili se na jižní variantu. Výzva je reakcí na informaci, že úsek Turnov u Libice je nově připravovaný v celé délce jako 4pruhová dálnice, to znamená projekt přepracovat a znovu projednat. Spojené státy zaznamenaly nejteplejší červenec v historii měření, informoval o tom Americký národní úřad pro oceán a atmosféru. Průměrná teplota v 48 státech USA, tedy vyjma Havaje a Aljašky, v červenci dosáhla 24,9 stupňů Celsia. Barbora Semanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob. Na ní na minulém šampionátu obsadili první 2 místa.
9: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes nás čeká další slunečný den, ráno místy skoro jasno, nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia, jinak mezi 23 až 28 stupni.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
9: Rock Radio. Doprava.
8: Na D1 opatrně ve směru na Prahu na 77,5 kilometru máme hlášenou nehodu dodávky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh. V České Lípě se bouralo na Litoměřické ulici a v Praze se řeší 2 větší nehody, jedna na Cínovecké směr centrum na úrovni s Belskou ulicí a druhá na ulici Jugoslávských partizánů.
3: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Den plný cestování v práci vám přeje Honza,
1: Anabel
8: a Zuzka.
0: 7:03 v úterý 11. srpna. Přátelé, už za hodinku a půl budeme rozdávat další dva lístky na vypsanou fixu na křest desky Ideál na 20. srpna do areálu 7 v pražských Holešovicích.
1: Ano, takže pokud máte zájem o tyto lístky, máme tady pro jednoho z vás dva kusy, tak si o ně napište Facebook, Instagram, připište telefonní číslo a po půl devátý zvedejte mobil.
0: No a když budete v tom a budete se nám courat po sociálních sítích, tak se můžete podívat na náš aktuální příspěvek na Facebooku a napsat nám, kolik zemí jste ve svém životě navštívili, který to třeba jsou, kde se vám líbilo, kde se vám nelíbilo, co bylo nejdál, co bylo nejblíž, nebo prostě jestli je stejně nejhezčejc u vás doma v Horním Maršově. Chcete něco dodat, dámy?
1: Nemám co dodat.
8: Můžeme jít na to.
0: Na co?
8: Počkejte.
0: Rock Radio.

0: Halloween in the middle of a heartbeat v 7 hodin a 12 minut, kde jinde než u nás na Rock Rádiu. Už jsem to řekl dneska asi po třetí, už bych toho měl možná nechat, jsem si zadělal na nový plevelý slovo. Přátelé, my se vás dneska ptáme, který země, kolik zemí, jak moc jste navštívili. A my víme, že rockeři jsou, co se týče cestování, protože za váma jezdí až domů, aby vám zahudlali, tak jsou známí tím, že trávějí svůj život v letadle nebo v nějakým turbasu. Těch kapel, který tohle dělají celý život, je spousta, budeme se o nich ještě bavit, ale rád bych teďka, holky, tady pro vás vypích jednu kapelu a to je Dave Matthews Band. To je band, který u nás, mám pocit, že ani v playlistu není. Je to kapela, která má největší jméno hlavně v Americe, jak severní, tak jižní. Nicméně tato kapela pořád hraje, hraje hodně, hraje spíš menší prostory, myšleno menší stadiony, nedělá úplně ty obří stadiony a drží jeden ze zajímavých rekordů, nebo ona jich drží víc, ale je na 4. místě na světě v počtu prodaných vstupenek od roku 2000. Prodali celkem 19,5 milionů lístků. Od roku 2000 vidělo skoro 20 milionů lidí a v té tabulce těch úspěšných umělců tak překonali i lidi, jako je třeba Taylor Swift, že jo, která je teďka mezi popařema v poslední době známá jako naprosto šílený člověk, protože turuje hodně. No a je to prej taky první a jediná kapela v historii, která všech 7 studiových alb po sobě měla při debutu, při tom, když vlezli na trh, na prvním místě v žebříčku americký hitparády. To se nikomu nikdy nepodařilo. Takže na to, že tuhle kapelu jako tady moc neznáme.
1: Teď jsem chtěla říct, že se trošku stydím, že asi vůbec nevím, o co jde.
2: Jakže se jmenujou?
0: Dave Matthews Band.
2: Vůbec mi to nic neříkal. Já to jsem tady zrovna pozorovala, jak mi AI na té fotce udělalo z ruky takový divnej slepičí pařátek. No nevadí.
0: Každopádně, pokud chcete se pokochat a nabil slepičím pařátkem, ne kohoutím, ten jsme měli minulý týden.
2: Když se vám tam zdala nějaká celá pokroucená, tak ano, co mi to udělalo s tou rukou?
0: Tak se podívejte a napište nám tam, jak jste na tom s cestováním vy a my tady ty kapely ještě prodrbem za chvíli. Teď už se dáme Clash, Should I Stay or Should I Go na Rock Rádiu.

0: Miroš Majda a jeho letošní novinka Lavina, která nás, doufejme, v létě nečeká, protože ještě 14 dní budeme mít 35. Tak si dáme nějaký cesty do zahraničí teď v 7 hodin a 21 minut. Přátelé, je na čase, aby jsme asi odhalili svůj body count. Dáme, co vy na to?
1: No mám nejnižší z vás, takže...
2: Jsi slušná holka.
1: Jsem slušná holka.
0: Jsi slušná holka. Máme říkat konkrétní čísla? Ne?
2: No pojď do toho.
0: No já jsem napočítal 18 států, plus když teda jsou nějaký přestupní, kde jsem jenom projížděl, tak jsou tam ještě 3 navíc, ale ty mi nechcete uznat,
1: ano,
0: takže jsem na 18. Takže jsem vlastně plnoletej.
1: Můžu říct, že jsem, rozumíš, letěla tady na Srí Lanku a po cestě jsem navštívila 17 států, ty vole, protože jsem přeletěla, tyjo, tady nad Kukačem.
0: Ale já nepočítám přelet, já počítám tam, kde jsem jako fakt zastavila, normálně jsem tam dotknul.
1: No, tak já jsem taky seděla v Kataru, tyjo, hodinu a půl, než mi letělo další letadlo. No,
2: prostě to nepočítáme, tak. Takže máš 18, jo.
0: Zuzko?
2: Já mám 19, o jeden víc.
0: 19.
1: Já mám jenom 8, já jsem úplně trapná. A takže... nevím, jestli jsem něco nezapomněla, ale jak mi porádu nefunguje mozek, takže takhle na první dobrou jsem napočítala 8.
0: Mě by zajímalo, jestli bychom našli nějaký stát třeba, nedej bože, v Evropě, kde jsme ani jeden z nás nebyl a řekli bychom si tak a teď tam pojedeme a uděláme krásnou reportáž na Rock Radio. Ne? Mm-hmm.
2: Jako třeba Lotyšsko, jo?
0: Třeba.
2: Tam nechci. Tam to prej není pěkný.
1: Ne, jo. Nikde?
2: No jako, co jsem slyšela, tak jako nic extra.
0: Takže dobře, tak tam, kde to není pěkný, víme, no a někde, kde to pěkný je, kde se vám

0: Líbilo nejvíc, kde jste byli někde, daleko nebo blízko?
1: Všude je to hezký. Kde jsem nebyla spíš? Ve Švýcarsku třeba. Tam bych moc chtěla.
0: Švýcarsko je krásné.
2: Tak já jsem trapná furt v opaku, že mě se nejvíc líbilo na Srí Lance a to zůstává stále stejné.
0: Tam bych chtěl.
1: Tam je to pěkný, no.
2: Tam je to jako nádherný. To je prostě země zaslíbená, tam bych se odstěhovala, ale zdravotnictví je tam takový, že když si ukopneš palec, tak si můžeš vykopat umírací jámu a jít si do ní lehnout.
1: Ano,
2: takže
1: prostě sežere tu levej nohu.
2: To je jako takový jediný, jako proč bych tam bydlet nechtěla, ale jinak je to tam nádherný. Ale nechceš se tam zranit a nechceš, aby tě tam třeba někdo, nedej bože, musel operovat, protože tam třeba, když máš rakovinu, jak seš na čekací listině a šance, že se dostaneš
0: do nemocnice.
2: Do nemocnice je tak 1 ku milionu.
1: No zase tam mají šamany, takže to je dobrý.
2: Jo, to jo.
0: Ten tě vyčaruje, ne?
2: Tam jsem byla, ale no.
0: Mimochodem tam dělají takový ty rituály, jaký umejou body count a nebo ti se
2: to
0: z tebe vymažou.
2: Ne, to bylo někde jinde. No, to bylo někde v Evropě, tohle nevymyslejí Srí Lančani, to je čistě evropský.
0: Tak přátelé, my jsme zvědaví, co nám napíšete vy a prodrbeme to tady už za chvíli, ale předtím ještě zase nějaká slušná muzika. Bon Jovi, Born to be my baby.
3: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
11: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
13: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
12: Kazbet? A v čem jsou jiný?
13: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
12: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
14: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.

0: Bon Jovi, Born to be my baby, narozena být moje bába, 7:58.
1: Kdyby někdo chtěl plavat, doporučujeme v Mostě, hledají tam mrtvolu. Prej Zuzka říkala, že když budete hezky plavat, tak na ní možná narazíte, takže to je naše doporučení na dnešní odpoledne a teď si dáme zprávy.
0: Já bych doporučil tu mrtvolu normálně vytáhnout, udělat si z ní třeba surf, ona bude už hezky plavat, tak
1: já
0: to bude super.
1: Udělat si s ní selfie, že řekneš, dobrý.
0: Tak selfie no. Taky samozřejmě, nebo natočit nějaký video. Zuzko, bude to ve zprávách nebo ne? No, Zuzka ani nemluví na mikrofon radši.
2: Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. V Českých Budějovicích pondělí naměřili 35,7 stupně Celsia. Znamenalo to překonání 103 let starého teplotního rekordu. V roce 1923 bylo v Českých Budějovicích 10. srpna 34,8 stupně Celsia. Maďarský parlament dnes bude volit nového prezidenta. Vládnoucí strana o víkendu nominovala na post hlavy státu někdejšího předsedu nejvyššího soudu Andrése Baku. Hlasování se očekává ve 14 hodin. Fotbalisté Sparty se můžou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dnes bude celý den slunečno, ráno a dopoledne místy skoro jasno, jinak jasno, nejvyšší teploty na jihu Moravy kolem 30 stupňů Celsia, jinak mezi 23 až 28 stupni.
2: Rock Radio, doprava.
3: Na D1 pozor u Ostravy ve směru na Katovice na 355. kilometru se srazily dva osobáky. Na D1 se bouralo taky ve směru na Prahu na 76,5 kilometru a v Praze pozor na Cínovecké ve směru do centra.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky a my jedem dál. Tohle už je Alan Miles a Black Velvet. Co se tak tváříš? Ty jsi něco provedla?
1: Já si tady pouštím ty hlasovky od mojí čarodejnice a málem to šlo na mikrofon.
0: Já jsem si přišel hrát s kamením.
1: To přesně.

0: Alana Miles, Black Velvet na Rock Rádiu, máme 7 hodin 39 minut k tomu. Pojďme se podívat na nějaký vaše komentáře, co nám píšete pod aktuální příspěvek na Facebooku. Dneska se vás ptáme, kolik máte už ve svých nohou a očích států, kde jste se byli podívat a který se vám líbili. Je pravda, že hodně ciziny dáte, pokud to máte pracovně. Píše třeba Vladimír, jako montér, krom Austrálie a Antarktidy, všechny kontinenty, kolik to bylo zemí, ani nemám spočítané. Tam bych řekl, že Vladimír to i viděl, jakože měl čas se jako pracant podívat tam.
1: Radek tady taky píše, ahoj, ani nevím kolik, ale můžete mi to spočítat. Letos přibyl Vietnam a Chorvatsko. My tam máme fakt jako cestovatele, brutál.
0: No, ale u Radka je hlavně důležitá ta fotka, což jsem se chtěl mimochodem zeptat, to spousta lidí má takhle doma a já jsem furt přemýšlel, že si to pořídím taky. Radek nám tam posílá fotku, asi je to ze dřeva, je to dřevěná nástěnná mapa celého světa, kam ty si pak můžeš, že jo, lepit špendlíky, asi vlaječky, dávat špendlíky, něco takového. Já jsem přemýšlel, že bych si to pořídil taky, jenže ono, když si vemeš ten svět, tak ta Evropa v rámci toho celého světa je vlastně hrozně maličká a já kromě Evropy moc jako nikam dál sám nejezdím, protože daleko se bojím. Že bych si koupil...
1: A zbytek světa odstříní.
0: Že bych si to jenom vystřích, jako... No vidíš, to je chytrá paní, že mi takhle poradila.
1: Já ti poradím, zeptej se na radu, já ti dám dvě.
0: Dobře, tak já bych se chtěl zeptat, co to mám tady, pojď se mi podívat, to je vyrážka, nebo co se mi tam udělalo.
1: Víte, co jsme Zuzko komu udělali, máš svátek a on, no.
0: Zuzka všechno nejlepší svátku.
1: Když to má k svátku, to bude jako dárek.
2: Domů. Prosím, máte tady napsaný zprávy, tak to přečtěte.
0: Dobře. Takže pokud máte nějaký podobný mapy doma, tak nám je klidně i vyblejskněte, nebo nám napište, kde jste byli vy. Zase to za chvíli protrbeme.
1: A já se jdu Honzovi podívat na tu vyrážku.
0: Děkuju. Za chvíli kabáti a myslivický ples.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Už tam budem?
5: Nech toho.
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň, štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. anagri.bardos.cz
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr.cz.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
13: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
12: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

0: Pain a Seymour Song. Máme 10 minut do 8. Dneska svůj velký den má Zuzka. Zuzko, jak si zatím užíváš svůj sváteční den?
1: Je to nádherný, vlastně už odčiš od rána, kdy jsem byla vzhůru, jsem si říkala, ježiš, to bude skvělý den.
0: No a my pro tebe tady máme ještě největší dárek, který ti můžeme dát.
2: A to je ten pán, který označil tu jinou paní v komentářích a popřál Zuzce k svátku.
0: Taky. Já jsem myslel Marcela teda.
2: No, tak
1: motorku,
2: Marcel,
1: motorku máte nějakou?
0: Ne.
2: Skryj.
0: Ne.
3: Motokeci Marcela Herbolta.
4: Na to, jak pojmou dnešní motokeci, které budou o 55. Barumček Rally Zlín, mě přivedlo známé pořekadlo, které hovoří o tom, že hračky se u kluků nemění, jen jsou s přibývajícími lety dražší. Když jsem byl loni pozván na Pavlovy kulatiny, byly tam i fotky, když mu bylo asi 5. Už v tom věku netahal kačera, ale honil po pískovišti autíčka. Teď je mu o dost víc, pískoviště vyměnil za silnice a šotolinu, ale ta autíčka mu zůstala.
5: Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Já jsem Pavel Janský a chtěl bych vás všechny pozvat na Star Rally Historic, která se bude konat 14. a 16. srpna ve Zlíně. Já jako místní pojedu zde s vozem BMW E3, klasicky se spolujezdcem Lukášem Vaničkou. Budete určitě hezká podívaná na krásné historiky, jako jsou i legendy Jindra Štolfa, Marťa Klepáč a dále předjezdec Paolo Diana. Na toho doporučuji přijít včas. Doufám, že si všichni víkend užijeme.
4: Star Rally Historic je pro účastníky i diváky jedinečnou šancí zavzpomínat, jak to bylo tenkrát, když byla tráva vyšší, slunce žlutější. Hrozná blbost, co? Ale to něco tam je. Jo, a zvedla se cena těch lapačů prachu, které získávají vítězové. Už nejsou za 16,90, ale 25,60. Vždyť říkám, koníčky se nemění, jen cena hračky.
3: Rock Radio Motokeci.
6: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Scorpions, when you came into my life, když jsi přišla do mého života.
1: Od tak... té doby je ti lépe.
0: Ne, všechno se zkazilo. Počkej, ale to není na tebe samozřejmě. Vy, když jste přišli se Zuzkou do mého života, tak se můj život postavil na hlavu a já jsem omládl o 30 let, jsem chtěl říct.
1: Zuzko, došáhneš na něj, nebo ho mám praštit já?
2: Přemýšlím, co po něm hodím, sluchátka jsou asi drahý, tak hele, já nevím.
1: Sluchátka jsou drahý, ten zbytek toho Monte jogurtu, tam bych po něm šlehla.
0: Nechci vám do toho kecat, ale bude 8, nestíháme.
1: Tak to pust.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplozušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagr-i, brds.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
2: Hezké úterní ráno, máme 8:02, jsou tu další zprávy. Kriminalisté pokračují v prověřování okolností několika podezřelých úmrtí v děčínské nemocnici. Vyslýchají pozůstalé, nikoho ale doteď neobvinili. Na primáře děčínské nemocnice podala trestní oznámení krajská zdravotní, která nemocnici spravuje. Lékaře postavila mimo službu. Na případ upozornila na začátku července CNN Prima News. Vojenská policie navrhla podat obžalobu na 7 lidí kvůli rozsáhlému případu ovlivňování veřejných zakázek. Ty vypisovala agentura hospodaření s nemovitým majetkem ministerstva obrany. Další 2 osoby z této skupiny obviněných už uzavřely se státním zástupcem dohodu o vině a trestu. Zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích pozastavuje 7 z 16 německých spolkových zemí. 4 tak učinili minulý týden, další 3 se připojili v pondělí. K opatření, které potrvá několik týdnů, přistoupili kvůli nízkému stavu hladiny řek, zejména Rýna, který je důležitou tepnou pro nákladní dopravu. Koulař Tomáš Staněk obsadil na mistrovství Evropy v Birminghamu 9. místo. Ve finále zaostal téměř přesně o metr za svým nejlepším pokusem z dopolední kvalifikace, ve které byl druhý.
11: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes nás čeká opět slunečné počasí. Na jihu Moravy naměříme až kolem 30 stupňů Celsia. Jinak se maxima budou pohybovat do 28 stupňů.
12: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
11: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Na D1 u Ostravy na 355. kilometru se stále řeší nehoda ve směru k Polsku. Na 355. kilometru se srazily dva osobáky. Na D5 se bouralo ve směru na Rozvadov na 78. kilometru a pozor taky na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7. Tam se bouralo na 16,5. kilometru.
13: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
11: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Abyste si dnešní den užívali taky krásně takhle ve třech jako my, vám přeje Honza,
1: Anabel
2: a Zuzka.
0: Necelých 5 minut po 8 hodině. Přátelé, už za půl hodiny budeme rozdávat 2 lupeny na vepsanou fixu na jejich křest na 20. srpna do areálu 7 v pražských Holešovicích.
1: Ano. Pokud máte zájem o lístky, napište si o ně na Facebook nebo na Instagram. Není o to velký zájem, takže máte velkou šanci je získat.
0: Ozzy Osbourne.
11: Rock Radio.

0: Cal Backman, She's So High je tak vysoká na Rock Rádiu v 8 hodin a 14 minut. My jsme se vás ptali, přátelé, jestli cestujete a kolik to máte procestováno, a my víme, že rockeři cestují hodně. Kapely drží různý rekordy. Jeden z nich má třeba Metallica, která jako první kapela na světě odehrála koncerty na všech 7 kontinentech, a to včetně Antarktidy. 30 Seconds to Mars zase během jednoho turné zvládli 309 koncertů, procestovali přes 60 zemí na 6 kontinentech. No a památná zmínka můžou být třeba Iron Maiden, který na svoje turné někdy lítají letadlem Air Force One, který dokonce řídí jejich zpěvák a frontman Bruce Dickinson.
1: Jinak Jan Blatt má taky vlastní soukromej tryskáč, když byl tady v Hradci na Bloodfestu, tak tam přistál, protože ono je to vlastně přímo na letišti, takže tam přistál přímo na té runway, to bylo stylový.
0: Je ale otázka, když jsi muzikant, co vlastně z těch zemí stihneš nebo nestihneš vidět? Tady nám psal David. Black Sabbath, čert s tebou, Davide. Co by bývalý řidič na mezinárodce, mám zemí za sebou plus minus 20, ovšem nevím, jestli se to dá počítat, protože člověk vidí jen dálnici, odpočívadla a firemní sklady. Jinak nic moc, co se týče dovolené, tak maximálně 10.
1: Ale záleží, jak si to uděláš. Já mám takhle kámoše, který je kamionák. Vždycky dobře. A ten reálně má furt fotky někde u moře a takhle, že on si to vždycky nějak prostě jako udělá, takže tam asi vyloží ten náklad a jde někam na vejlet, takže jde to asi tak i tak.
0: Pokud jsi muzikant, který lítá takhle po světě a má ty přelety, jako má třeba můj kamarád Pavel Waldman, který hraje s Air Supply v Americe, tak ten krmí svoje sítě fotkama ze všech hotelů a různých koutů světa. Opravdu mají kluci vždycky čas si projít i tu konkrétní destinaci a trošku se tam podívat, ale my malí muzikanti, co to holíme tady po České republice, tak to mi vždycky říkají jako kamarádi, ježiš, ty se máš takhle, najezdíš spousty míst po republice, vidíš, no nevidím, jako většinou fakt vidím.
1: Nevidím, a to jsem každý víkend v jiném městě, a vidím vždycky jenom areál, který vypadá po každý dost podobně.
0: Tady už jsem byla, ne?
1: Minulý týden. To je Dubrovník.
0: Ano. A Dubrovník je ještě docela fajn. Takže vlastně ne vždycky to je výhra, i když ty muzikanti tolik cestují, to jsem tím chtěl říct. Přátelé, napište nám ještě nějaký hezký vzkazy, pokud chcete, my se na to ještě podíváme a teď už si dáme horký, že slíže, ty věš, že se chovám tak, jak se chovám na Rock Rádiu.

0: Tabatoni, Soldier of Heaven na Rock Rádiu. 8 hodin 23 minut nám tady svítí na hodinách, což znamená, že je přesně nejvyšší čas připomenout, že tenhle ten týden putovní festival Rock In zamíří do Slavkova.
1: Je to tak a tentokrát i s celým Rock Rádiovým týmem, takže si tam budete moct koupit merch a další potěšení pro vaše domácnosti.
0: Pro všechno, co chcete.
1: Oblečení a tak dál.
0: No a pokud byste si tam to potěšení chtěli kupovat a už vám nezbyly lístky pro vás a pro vaší partu celkem 10 lidí, tak my vám je na tenhle ten pátek do Slavkova dáme úplně zadáčo.
1: Ano, stačí, když se vyfotíte s vaší partičkou nějak humorně, ideálně k tomu napíšete nějaký vtipný text a pošlete nám to na studio@rokoviradio.cz do tohoto čtvrtka do 15 hodin.
0: V pátek tady potom někoho vyhlásíme a ty lístky mu urychleně předáme, abyste potom odpoledne mohli vyrazit do Slavkova a tam se veselit, co se do vás vejde.
1: Já tady možná v pátek nebudu, tak to vyhlásí Honza.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: A za chviličku pan Velký.
0: Jakej? Já?
1: Jo, jo.
3: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být svědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
3: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
15: Tak si přijeďte užít samosběr do Vraňan. Více o samosběrech na farmavraňany.cz.

0: Mr. Big a Wild World, 2 minutky po 8:30 na Rock Rádiu. Máme úterý, je čas na pravidelnou dávku ze světa sportu.
1: Mám k tomu něco dodávat?
0: Můžeš, dej smeč. Co?
1: Sport.
0: Cože?
1: Sport.
0: Jenom tak?
1: Sport.
0: Aha. Ještě pro ty nechápavější, můžeš jednou?
1: Sport.
0: Díky.
2: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Sport.
3: Nepříznivé počasí donutilo pořadatele tenisového turnaje Masters v Montrealu odložit pondělní čtvrtfinálový program. Kvůli dešti a riziku blesků v blízkosti stadionu přeložili zápasy na dnešek. Všechna 4 čtvrtfinálová utkání se tak odehrají v jeden den. Zápas Jakuba Menčíka s Benem Sheltonem přijde na řadu jako třetí a začne nejdřív o půlnoci našeho času. Fotbalisté Sparty se můžou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání, musí se ale vyrovnat se sobotní ligovou porážkou 0-2 v Mladé Boleslavi. A Barbora Sémanová a Barbora Janíčková budou dnes na mistrovství Evropy v Paříži plavat v finále na trati 100 metrů volný způsob. Na ní na minulém šampionátu obsadili první dvě místa.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D3 pozor ve směru na České Budějovice, na 91. kilometru se srazily dva osobáky. Na D1 se bouralo směr Polsko na nájezdu exitem číslo 354, tam jsou sobě tři osobáky a tvoří se tam dlouhé kolony, počítejte tam se zdržení do 2 hodin. A na Pražském okruhu pozor ve směru D1, tam se řeší nehoda na 20. kilometru.
2: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW. Rock Radio.
0: To byla Zuzka a teď už podobná paní, Emily Evanescence a Bring Me to Life.

0: Evanescence, Bring Me to Life, ve mně zpátky do života v 8 hodin 38 minut, což my zrovna teď uděláme s jedním z vás.
1: Ano, s jedním z vás vás pošleme na koncert.
0: Ale přemýšlela si o tom hodně dlouho.
1: Já jsem přemýšlela, co chci říct a jak sformulovat tu větu, aby to neznělo, že mám Downův syndrom. Ne, tak v pohodě, tak se mi to podařilo. Každopádně, přátelé, mobily do ručky.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku Last Minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Na hřišti rozhoduje výsledek. Stejně jako v investicích. ACEMA už není jen lídrem v úvěrech. Jsme investiční platforma pro ty, kteří chtějí od svých peněz maximum. Jen v roce 2025 jsme našim investorům vyplatili na zisku přes 100 milionů korun. Nabízíme pevný výnos až 17% ročně. Začněte investovat jednoduše na acema.cz/investice. Jde to i bez banky.
10: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
11: Tam i duní, kouř stoupá.
12: Trutnov, potr všech festiáků.
11: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Vysáči.
12: Ale i Swing Ondřej Havelky.
11: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
13: Zdravím vás jako náčelník.
14: Já taky budu tam.
15: Potřebujete dětské kolo?
16: Ale bojíte se, že bude dítko hned malé?
15: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
16: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
15: Raskal
16: a Bíny.
15: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
16: Happysport.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Je 8 hodin 42 minut k tomu a na telefonu je Irenka z Plzně. Irena, dobré ráno přejeme.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
1: My tě zdravíme a samozřejmě moc gratulujeme. Dva lupeny na vypsanou fixu na křest nový desky Ideálu jsou tvoje. Co ty na to?
3: Děkuju moc. A je to strašně milý od vás.
1: Není za co. Už jsi slyšela novou desku?
3: Ještě ne, ale byla jsem na koncertech.
1: Takže vlastně slyšela ale naživo.
3: Ano.
1: Výborně. To zní, jako by si teda tím pádem byla docela velká faninka vypsaný fixy, jestli si byla na koncertech.
3: Jo, určitě, ty jsou skvělý fixa.
2: Honzí tě přejmenoval na vypsanou faxu, to je taky dobrý.
1: Jo. Až přijde příště Margie sem, tak mi dá dodržku.
2: Přesně dostaneš direkt hned mezi futrama.
3: Jo, jo.
1: Prosím tě, a seš u vás doma jediná faninka, teda vypsaný faxy, a nebo máš ještě nějakýho fanouška, kterýho takhle bereš na koncerty sebou?
3: Určitě dceru a kamarádku Evu.
1: Dcera a kamarádka, takže dámská jízda, jo?
3: Ano.
1: Normálně já tomu Margimu začínám závidět trošku.
3: Jo.
1: Chodíte úplně jako pod podium?
3: Samozřejmě, první řada a tak.
1: Ty jo. Hele, kolik je tvý dceři?
3: 24.
1: 24, no tak to už jsou samý dospělý holky, takže to lítají kalhotky, podprsenky, půl litry.
3: Ne? To ne.
2: A neberete si, doufám, plínky jako na ty koncerty Katy Perry, nebo jak jsme to tady řešili?
3: Ne, na ty nechodíme.
2: Tak to je v pořádku.
1: Tak prosím tě, tím pádem je úplně jasný, s kým teda půjdeš, tak my ti přejeme jednak, abyste si to s holkama pořádně užili, jednak ti přejeme samozřejmě hezký den, doufám, že jsme ti ho trošku zlepšili, dneska má být zase i pekelný počasí, tak snad to nějak někde přežiješ. A jednak se měj krásně a zase se někdy ozvi.
3: Já vám moc děkuju a udělali jste mi obrovskou radost.
1: To jsme
2: rádi. Mějte se krásně. Měj se krásně, hezký den.
3: Ahoj.
1: Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: No a teď už si dáme další kapelu, který bych mohl závidět faninky, který na ně pravidelně chodí, a to jsou Rybičky 48.
2: Nezávidíme, přejeme.

0: Osborne a jejich Cheap Wine and Cheap Women, levný víno a ještě levnější ženy. Pojďme si uzavřít dnešní téma, přátelé, ptali jsme se vás, který země jste navštívili, kolik jich bylo a tak dál. Napsali jste nám spousty zajímavých vzkazů.
1: Zuzce tady oponovali, že v Lotyšsku je prej krásně, tady píše Shake Mac, to je nějaký pan z Mekáče, tak musím oponovat, byl jsem v Lotyšsku několikrát a je to krásná země, která to má hodně co nabídnout, stejně jako celé Pobaltí. Rád se tam vracím, zkus navštívit a pak uvidíš, jinak zemí mám asi 20, Lukáš.
2: Ty jo, o dvě víc než já, hele, zkusím a uvidím, ale počkej, pak jako uvidíš. Mám ten z doslechu samozřejmě.
0: Ladislav píše, zdarec rokeři, Zuzi Kleinová, taky se přidám všenej k svátku. Nejsem velký cestovatel, ale něco mám, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Německo, Chorvatsko, naposledy 2018 Řecko, dodnes platím alimenty a ani nevím, jestli na syna nebo dceru.
1: Ježiši jako Kriste. Tady roková maminka Kaňková nám napsala, ahoj, těch států nebylo moc, ale taková nejkurioznější a nejvzdálenější destinace byla svatební cesta z Tchýní na zaoceánský parník na Karibských ostrovech. Prostě můj první mě nikam na svatební cestu nevzal, tak mě vzala Tchýně. A i když to zní luxusně, ta druhá svatební cesta byla milionkrát lepší. S druhým manželem jsem byla na Madejře a ta se stala mojí životní závislostí. Eva.
0: To, kdyby se chtěla zabít, tak ve mně kam Tchýně takhle.
1: Jako z Tchýní jet na svatební cestu zní velice romanticky.
0: Hodně. Zdenda píše PLR, MLR, NDR, Slovensko, Rakousko, Itálie a chystám se do Prahy.
1: Ty první zkratky zní jako nějaký nemoci.
0: No tak to je Polská lidová republika, že jo, Maďarska.
1: A já to vím, já si dělám srandu, jak to tam takhle nasázel, že jako by člověk řekl, že to jsou nějaký PTSD, ADHD, víš, tak jako posttraumatický syndrom a tak podobně.
0: Co ty víš, co všechno chytne. Líbí se mi, co napsal ještě třeba Kristián, co by tulák, kromě Arktidy, severního polu Austrálie, celý svět, byl jsem pod Červeným křížem, co by záchranář 10 let. To mně přijde naprosto úžasný, teda Kristiáne, zdraví. A děkujeme.
1: Děkujeme, přátelé, zítra zase v 6 se tady uslyšíme, uvidíme, mějte se báječně, užijte si zbytek dne a pláčik slimáčik.
0: No a já s rozloučením a šátečkem dávám Soul Asylum a Runaway Train, nebo Train na rozloučenou, tak čau.

0: velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník,
4: malíř,
3: topenář,
4: podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
7: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky na kládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
14: Rock Radio. Zprávy.
15: Hezké dopoledne, máme krátce po deváté, jdeme na zprávy. Pokud by se v červenci konaly sněmovní volby, zvítězilo by hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů, třetí je ODS s podporou 12%. Vyplývá to z průzkumu společnosti Median. Ve Zlíně čtvrtým dnem pokračovala demolice vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Bourací práce začaly minulý týden v pátek. Stát zůstává přibližně třetina objektu. Firma budovu s 11 nadzemními podlažími vlastní a měla v ní i své sídlo. Spojené státy zaznamenaly nejteplejší červenec v historii měření. Průměrná teplota v 48 státech USA, tedy vyjma Havaje a Aljašky, v červenci dosáhla 24,9 stupňů Celsia, což je o 8 desetin stupňů více než dosavadní rekord z roku 1936. Fotbalisté Sparty se můžou v dnešní odvetě třetího předkola v Lyonu přiblížit postupu do Ligy mistrů. Pražský tým má k dobru vítězství 2-1 z úvodního domácího utkání.
14: Rock Radio. Počasí.
15: Dnes bude celý den slunečno, na jihu Moravy naměříme kolem 30 stupňů Celsia, jinak budou maxima do 28 stupňů.
16: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
17: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
14: Rock Radio. Doprava.
15: Na D3 opatrně ve směru na České Budějovice máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků na 91. kilometru. V Ostravě se bouralo na Bohumínské ulici a pozor taky na Pražském okruhu ve směru k D1. Tam se srazil nákladák s osobákem na 19. kilometru.
17: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
14: Rokový dopoledne.
18: No tak já tě tady vítám zpátky. Děkuju. Je vidět, že jsi všechno přežila, že jsi to všechno zvládla. Ty se umíš vrátit na svůj svátek.
15: No, já jsem si původně chtěla vzít volno, a pak si říkám, ale co, nebudu se flákat doma, že jo?
18: To víš, že jo, taky no. Pro dárky jsi musela přijít, koukám, bomboniera je tady, už ne? No, ne, to je člověče, nezlob
15: se. No, aha. Bohužel nic. To.
18: Nic neproběhlo
15: nic,
18: tady?
15: Nic neproběhlo, ráno jsem si byla koupit vedle v obchodě jogurt a...
18: A nevěděli, že máš svátek?
15: V obchodě to nevěděli, nevěděli, no, a kolegové řekli, že mi ho proplatěj.
18: Ten jogurt
15: no,
18: aspoň.
15: To je dobrý, no,
18: tak paráda. Já bych ti mohl dát možná snídani, kterou jsem dostal doma.
15: To by měla přítelkyně určitě radost.
18: A ona by se podělila, hezký, ona ráda jako vaří a připravuje takovýhle věci.
15: No, já to takže asi zvládnu i bez toho.
18: Zvládneš to. Dobře, tak oficiálně tedy i já ti přeju všechno nejlepší k svátku. Děkuju. Bude nějaká oslava?
15: Možná nějaká malinká proběhne grilovačka nebo tak něco.
18: Jo, no tak vidíš, takže na konci to tunelu je světlo.
15: Ráno to bude trošičku horší, ale ano.
18: No a my pojďme na rokový dopoledne, 6 minut po 9. hodině je s vámi Kamil a tady jsou Skeleti.

0: Taky tuhle píseň si můžete poslechnout na Rock Radio Stage, tedy naší dceřiný stanici, která doplňuje Rock Radio a hlavně se tam hraje spousta české muziky. Nicméně máme tam i zahraniční tvorbu, ta je v podání třeba konkrétně Doro, která tam je zastoupená touhle písní, hrají naživo, protože zahraniční interpreti, jakože headlineři, jsou tam uvedený živě. Tak si to nalaďte, Rock Radio Stage, můžete si najít webovky rockradiostage.cz nebo případně sociální sítě, ale hlavně na radia.cz klidně můžete kliknout, pokud to neumíte naladit v dabu, a můžete poslouchat přehršle české muziky a sem tam nějakého toho zahraničního interpreta live. A jak jsem říkal, i tahle píseň zní z éteru Rock Radio Stage. Co se týká Rock Radio Stage, tak tam pro vás máme i různé akce, dárky, rozdáváme lupeny na koncerty a to je případ i ten, o kterým vás chci informovat, protože právě teď, pokud se přihlásíte na Instagram, tak máte možnost získat lístky na Rockin Rohozec, který proběhne v sobotu. A když se tam přihlásíte, tak napíšete, že byste je chtěli, no a třeba to klapne a lupeny budou vaše. Čas na to máte do 15. hodiny dneska, takže do 3 odpoledne můžete psát, přihlásit se, jestli ještě nesledujete Rock Radio Stage, tak dát sledování nebo případně se podívat i na Facebook a můžete lupeny získat. Takže Rockin Rohozec právě teď rozdáváme na sociálních sítích Rock Radio Stage. Čas do 15 hodin. Pojďme si dát Green Day. Ty taky můžete slyšet na Rock Radio Stage i konkrétně píseň, kterou si za chvíli dáme. Pak nás budou čekat Helmstorm a dáme si třeba i 13. století.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
2: Atenci!

0: Crown, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, sir!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Pohoda, Klídek, Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
3: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
2: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
4: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
5: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
6: Poklad na Stříbrném jezeře. Legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
5: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: 13. století na Rock Rádiu a jejich verze Karnevalu od kapely Olympic, která vyšla v roce 1974 na jejich čtyřce. Dokonce tahle ta píseň, teda ta původní olympický album, otvírá. A co je strašně zvláštní, že ji napsal Petr Hejduk a Petr Janda ji nechal zařadit úplně na začátek celého alba, což je pro mě překvapivý, protože v té první polovině 70. let se Olympiku zrovna nedařilo. A ještě tahle ta píseň, která vůbec nezní tak, jak ji předělali 13. století, protože v té původní verzi zní velice divně a řekl bych, že k Olympiku vůbec nesedí, přesto se objevila jakože první, jako úvodní skladba celého alba. Já si myslím, že to byla nějaká úlitba právě Petru Hejdukovi, který začal vystrkovat růžky, tak možná z toho důvodu, nevím. Musím se na to Petra někdy zeptat, až se potkáme. Každopádně tahle ta píseň nebo tahle verze od 13. století je asi největší hit z alba Dej mi víc Olympic z roku 1992, kdy Olympic vyhlásil, že končí, a tak se našli muzikanti, kteří dali dohromady právě tohle celý album coverů, a musím říct, že je velice povedený, že jsou tam skvělý verze, třeba Arakain tam udělal skvělou verzi skladby Nechoď dál s prázdnin na zemi, nebo třeba John Dovany, je tam písnička Já, jenom já. David Koller udělal skvělou verzi skladby Želva. A tak bych mohl pokračovat, ale řekl bych, že to 13. století a Karneval, takže opravdu asi největší hit z celý týhletý desky. Na to navazuje úzce taky album, který vyšlo o rok později, protože když už se teda provětrali archivy kapely Olympic, tak samozřejmě se nemohli nechat ležet ani skvělý fláky od kapely Katapult, takže 13 fláků od Kaťáku vyšlo v roce 1993. A tam jsou taky skvělý verze různých písní, třeba konkrétně Olympic tam udělal parádní verzi písně Až, což mě překvapilo. Ta je fakt hodně povedená, ale je tam třeba i Vildačo, který udělal parádní verzi Půlnoční závodní dráhy, nebo Plexis, Vlaky v hlavě a tak dál. Takže jestli chcete trošku okořenit svoji historii na poslouchávání jak Olympiku, tak Katapultu, tak tyhle ty dvě cover desky, tedy Dej mi víc Olympic a 13 fláků od Kaťáku, můžu vřele doporučit. Dáme si za chvíli Aerosmith. Mám pro vás i novinku od kapely Škvor, která se jmenuje Na hraně, tak si na ní počkejte, ať ji slyšíte. A předtím ještě kulturní tipy, abyste věděli, co se o víkendu bude dít a kam můžete vyrazit, tak si na to počkejte.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy. Co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V Pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmiročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rokoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
4: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: Černej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké úterní dopoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Sucho v Česku je stále kritičtější. Většina vodních toků u nás dosáhla historických minimálních průtoků nebo se blíží této hranici. Nejmenší potoky často dokonce vyschly. Vody je málo také ve studnách. Podle výhledu se má navíc situace dál zhoršovat. Pár ve Francii čekal na rezervaci v restauraci a z nudy si vsadil v loterii. Dvojice tak vyhrála 10 milionů eur, tedy asi čtvrt miliardy korun. Stejný obnos si odnesl také šťastlivec, který byl zrovna na návštěvě Paříže. Během druhého dne mistrovství Evropy v atletice v Birminghamu se představí dva čeští reprezentanti v bojích o medaile. Kladivář Volodymyr Myslivčuk dokonce vyhrál pondělní kvalifikaci. 20-letý dálkař Petr Majdel-Schmidt postoupil mezi 12 finalistů až posledním kvalifikačním pokusem po dvou přešlapech.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na dnešní počasí dopoledne. Polojasno, odpoledne už potom zcela jasno a maximální teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia, přičemž na jihu Moravy může být až kolem 30.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Ještě naše silnice, podíváme se do Vsetína, tak v ulici Rokytnice, tam je nehoda dvou osobních aut, překáží to v provozu, tak tam počítejte s omezením. Stejně tak jako v Luhačovicích, tam je v ulici Masarykova taky hlášená nehoda nákladního a osobního auta, taky to tam překáží v provozu, tak tam taky počítejte s omezením.
4: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rokový dopoledne.
2: A my pokračujeme v rokovým dopolední úterním s datem 11. srpna a Kamil Dráb je s vámi. Máme 2 minuty po 10. hodině a samozřejmě je tady před námi spousta muziky, takže to nebudeme zdržovat, ať co nejvíc hrajeme. Gány si dáme, Craysony, dáme si taky Parkway Drive, který jsou aktuálně v našem rokovým referendu, takže pro ně můžete hlasovat, i když skladba, kterou si dáme, tak je z jiného alba, ale prostě Parkway Drive to jsou. Ale ještě předtím, než se k ním dostaneme, tak trošku odlehčený. A to přináší právě teď na Rock Radio Oasis. Tak si užijte, já vám přeju hezký den.

0: 2008, když se vybaví rok 2008, tak si právě připomenu dvě alba, které mě tenkrát zasáhly, a to Dead Magnetic od Metallica a právě Chinese Democracy. A musím říct, že obě dvě u skalních fanoušků, jak u Metallica, tak u Gánů, zbuzovaly velký kontroverze, i když mě se líbily hned od začátku. Musím říct, že Gáni víc než Metallica. Na Metallicu jsem si musel zvyknout. Ne kvůli zvuku, jak většina lidí říká, ale spíš kvůli tomu obsahu, protože Rick Rubin je takový zvláštní producent, který vždycky tahá kapelu zpátky do období, kdy se jí dařilo, a v podstatě udělá úplně ten samý produkt, který dělali, to znamená Metallica, klasika, že jo, čtvrtá písnička, pomalej rozjezd, na konci zrychlení, jako třeba u Welcome Home nebo Fade to Black a One a tak dál. A to sami udělal vlastně se Sabatama, s deskou, s třináctkou z roku 2013 a tak dál, to by se dalo pokračovat. Každopádně dneska si myslím, že už obě dvě desky jsou tak nějak jako, co se týká fanoušků, brány s nadšením, a věřím, že spousta z těch, kteří je odmítali v té době, tak si k ním už dneska cestu našla. Pojďme dál, ještě vám připomenu to, co už jsem dneska říkal jednou, že na našich sociálních sítích stanice Rock Radio Stage, tedy tý naší dceřiný, tak tam rozdáváme lístky na Rock in Rohozec, který proběhne v sobotu. Pokud byste tam chtěli vyrazit, tak stačí navštívit sociální sítě Rock Radio Stage, jak Instagram, tak Facebook, a napsat, že byste chtěli lístky, a třeba budete mít štěstí a do Rohozce budete moct vyrazit. Čas na to máte do dnešní 15. hodiny. Bruce Springsteen za chvíli, Valda Gang a taky Disturbed.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Tak co, koupelna hotová?
4: Sepeš.
3: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
4: Jo, všechno hotový.
3: A co odvětrávání? Kde je větrák?
4: Větrák, co?
3: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
5: Ventilatory.cz.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Tak tohle byly Remonce na Rock Rádiu v 10 hodin a 40 minut, alias 5 minut před 10:45. Na Rockin Rohozec už vám lístky rozdáváme, o tom jsme vás informovali během dopoledne, ale ještě předtím, tedy v pátek, se koná Rockin Slavkov. A tam vám taky lístky rozdáváme, i když trochu jiným způsobem. Samozřejmě pokud chcete vyrazit, tak v pátek 14. srpna se uvidíme ve Slavkově. Samozřejmě se můžete těšit na Traktor, můžete se těšit na Horký Žeslíže, Trautenberg, Kokot Minut a další. A samozřejmě tam budeme i my s Rockrádiem jako celý náš tým. Já vás festákem provedu, ale samozřejmě tam narazíte i na naše slušní hostesky, který vám přivezou merch, který si tam budete moct zakoupit. Ba co víc, dokonce pro vás budeme mít i slušný dárečky. Jak je získáte, to se všechno dozvíte na místě. Důležitý je, že pokud byste tam chtěli vyrazit z Lupeny od nás, tak máte jedinečnou možnost pro celou partu. Funguje to úplně stejně jako na předchozích zastávkách, kdy jsme vám je rozdělovali a rozdávali úplně stejným způsobem. To znamená, pošlete nám fotku svojí party, se kterou byste chtěli vyrazit do Slavkova na e-mail studio@rokoviradio.cz a samozřejmě, čím bude originálnější, tak tím lepší, protože tím spíš zaujme naši odbornou porotu, která to celý potom 13. srpna, tedy ve čtvrtek, v 15 hodin uzavře a vybere vítěze, který získá 10 lupenů pro celou partu a toho šťastlivce vyhlásíme v rokovým rozjezdu. Tak se do toho puste, jak jsem říkal, do čtvrtka do 15. hodiny máte možnost na e-mail studio@rokoviradio.cz posílat fotku. No a vidíme se ve Slavkově.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: No a my se pomalu blížíme k 11. hodině. Elektrický oběd už je pomalu přichystaný, už jenom chybí vaše přání a vzkazy, takže můžete pomalu začít psát, co byste po 11. hodině na Rock Rádiu chtěli slyšet. Pokud to bude v našich možnostech, tak rádi přání splníme. A do té doby ještě Aleš Brychta, Stouni, dáme si taky Blair anebo Godhard.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam budem?
5: Přestaň! Štěl mě vedro!
6: Pohodová cesta? To chce kuře.
4: Mňam.
6: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu, nemáš nějakou radu?
10: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
9: Kazbet? A v čem jsou jiný?
10: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
9: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
11: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
12: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
13: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
12: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
13: Chevrolet Corvette,
12: Camaro Bumblebee,
13: Ford Mustang GT,
12: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
13: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
12: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
13: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
14: Firma na zážitky.
12: CZ.
15: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
16: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: opraví.
1: Zedník,
2: malíř,
1: topenář,
2: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechce si udělat z vašeho bytu opět domov?
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
9: Vyslev se na to, Franto!
10: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
11: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
12: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
11: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
13: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
14: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovyradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovyradio.cz.

0: Pohodové dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Musíme se připravit na chladná rána. Zatímco denní teploty se budou dál pohybovat kolem tropických třicítek, ráno naměříme i méně než 10 stupňů. O víkendu pak mají vedra zase udeřit naplno a naměříme i teploty kolem 35. V Rusku hoří další dvě velké rafinérie. V noci na dnešek vypukl požár v rafinérii v Komsomolsku na Amuru. Později plameny zachvátily také rafinérii v Orsku v Oremburské oblasti. Areály se podle dostupných informací staly cílem ukrajinských dronů. 6 českých párů bude od středy startovat na mistrovství Evropy v plážovém volejbale ve Starých Jablonkách. V mužské kategorii se na polském písku představí dvojice Schweiner Trousil, Perušič s Javoronokem a Šepka se Sedlákem. Mezi ženami se kvalifikovali Neuscheferová s Meixnerovou, Svozilová se Štochlovou a sestry Pavelkovy.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Ještě jak bude vypadat dnešní počasí, teď ještě dopoledne polojasno, ale odpoledne už by mělo být zcela jasno. Denní teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia a na jihu Moravy, pokud jste, tak tam můžete očekávat až 30 stupňů.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
4: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Jdeme na naše silnice, pojďme se podívat do Liberce. V ulici Letná nehoda osobního auta a autobusu. Probíhá tam vyšetřování nehody, překáží to v provozu, počítejte s omezením. Stejně tak jako v Chomutově v ulici Pionýrů. Tam překáží v provozu nehoda dokonce 3 osobních aut. Tak i tam počítejte s malým zdržením. Tak opatrně a šťastný dojezd.
5: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Elektrický oběd startuje právě teď, 3 minuty po 11. hodině. Máme úterý 11. srpna a Kamil Dráb, váš šéf kuchař, je s vámi a připravený vám servírovat vaše oblíbený hudební pochutiny, o kterých si můžete psát standardně na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rockovyradio.cz. Tohle už mám naučený skoro na spaměť, musím to občas obměnit. Každopádně důležitý je, že poselství k vám bylo sděleno, takže víte, co máte dělat, a pokud posloucháte Rock Radio poprvé, tak tím pádem je to pro vás určitě cenná informace. V příštích 60 minutách pojedeme podle vás, protože startuje elektrický oběd. No a vždy první píseň je ode mě. Dneska, když tam máme takovýto krásný počasí, tak se pojďme podívat do Afriky pěkně na pohodu s Toutou.

Posloucháte Elektrický oběd, začali jsme s kapelou Toto a teď už pojďme na vaše přání, o který si píšete. Lucie napsala, že by chtěla pro zlepšení dne mě i všem ostatním zahrát Five Finger Death Punch. Výběr písničky nechám na tobě, děkuji moc. Tak jdeme si je dát, tady je skladba.

Tohle byly Blink 182 na Rock Rádiu, samozřejmě v elektrickém obědě na přání, a to na přání Zuzky, která dneska slaví svátek a asi prej nikdo nepopřeje, tak jestli by jí mohl zahrát aspoň já k svátku, tak přání jsem rád splnil, a nebo on se teď někdo najde, kdo ti popřeje. Jdeme na další vzkaz, a to je od Honzy, ten napsal, že by chtěl, jak tady píše, zahrál by si pro moji Janičku Čarodějku od Alžběty, moc mi chybí a už se těším na pátek, až budeme zase spolu.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půl litry, to máte ponožky, to máte vždycky.
8: My to všechno máme. Oblečení pro slušní rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radia na www.rockviradio.cz.
7: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
8: Slušnej rockovej e-shop na rockviradio.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje, v

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Ringhardt a Survival na Rock Rádiu. Píseň, kterou si napsal Roman a chtěl jí poslat všem, co musí makat stejně tak jako on, tak ať se daří a jde to hezky od ruky, což si myslím, že při téhle písni jde určitě samo. Mám tady další zkaz, zahrajte prosím píseň do Topolán, do keramické dílny pro krásnou a milou učitelku Elišku a pro Toma Černého. S pozdravem, David. A má to být píseň od Morčat na útěku, Ladislav. Tak jdeme si dát. Vládi.

Posloucháte Elektrický oběd na Rock Rádiu. Rasmus jsme si dali díky Janě, která si napsala o píseň Sail Away. Ta teď dozněla a pojďme na další přání. Papa, nebo kdo si říká Papa, tak ten napsal, že by chtěl zahrát něco od Europe, jen tak pro všechny i pro vás. Tak dáme si Europe a já jsem vybral píseň, která je v podstatě teď aktuální, je z novýho alba, na který se moc těšíme, a pokud jeho obsah bude aspoň z 90% znít tak jako uvedená skladba The Cult of Ignorance, tak se máme na co těšit. A já jsem rád, že konečně po těch letech se Europe zpamatovali a že dělají takový písně, jakou uslyšíme za chvíli.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
7: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi. Pojeďte za gorilou.
6: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
8: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a slaďoučké melouny.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Měným. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Tak tohle byla Aventeisha, projekt Tobiase Sameta a píseň The Witch, píseň, kterou chtěl slyšet Luboš. Další přání zní takto. Ahoj, tady Ondra. Poprosil bych vás o píseň Prijevan v peňaženke od týmu, ať se mi líp dělá se dřevem doma na půdě. Tak to už jsem dlouho neslyšel, nebo respektive já jsem to hodně dlouho jako slyšel, ale hodně dlouho jsem to neslyšel v éteru Rock Rádia, tak si to pojďme dát, proč ne? Prijevan v peňaženke.

Highway to Hell a AC/DC, napsal si o to Robert. Další a poslední píseň evidentně v dnešním elektrickém obědě, bohužel už se nám tam nic moc extra nevejde, tak se omlouvám všem, na který se nedostalo, vyjde to příště. Ale Honza napsal, že by chtěl nechat zahrát Stay With Me od In Flames pro Haničku, nejúžasnější babu pod sluncem, do práce, do betonárky v Rokycanech. Tak zdravíme do Rokycan a zdravíme Haničku, posílám In Flames, tím to celý uzavírám. Mějte se hezky, Kamil vám přeje hezký úterý, užijte si ho. Dneska je tam konečně, teď přišel Dan a říká, že tam je jako pohoda počasí, že tam je fakt hezky, že to není přehřátý, jak to známe z posledních dnů, takže se dá ten slunečný den užít opravdu hezky. Tak si ho užijte a stejně tak i rokovej voraz s Danem. No a Kamil se s vámi loučí, ahoj.

0: co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
3: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
6: Rock Radio. Zprávy.
7: Pohodové úterý, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Inflace v Česku zase zrychlila. Spotřebitelské ceny v červenci zrychlily meziroční růst na 1,7%. Svůj předběžný odhad z minulého týdne tak potvrdil Český statistický úřad. Inflaci táhly vzhůru hlavně pohonné hmoty. Opačně působily potraviny. Máslo bylo nejlevnější za 16 let a mléko od začátku sledování jeho ceny. Americký prezident Trump se údajně po červencovém summitu NATO v Turecku schovával v kontejneru na jídlo. Mohl tak nepozorovaně opustit palubu prezidentského speciálu Air Force One. Podle amerických médií tak kvůli hrozbám ze strany Iránu mohl neodletět vládním speciálem, ale vojenským letadlem. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s američankou Taylor Townsendovou.
6: Rock Radio. Počasí.
8: Dnes bude jasno z počátku, místy až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
1: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
6: Rock Radio, doprava.
8: Na D11 na 6. kilometru na trase Jaroměř-Praha, dávejte pozor, je tam předně na vozovce, bude tam překážka a půjde se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
6: Rock Radio. Rockovej voraz.
8: A já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem. Venku se nám už dělalo hezky, je tam příjemných 23 stupňů. Ono se to trošku asi ještě oteplí, ale už se dalo pěkně spát a takhle, kdyby to bylo do konce léta, tak bych se vůbec nezlobil. A já vám pustím nějakou hudbu a pustím třeba Jutučka, Dio, nebo Vanostovky, Slečna Ana je za vodou, ale to je za chvilku.

0: byli YouTube. A já mám pro vás další lístky, protože jsme vám dlouho nic nedávali. Takže mám pro vás na Rockin do Rohosce, a to sobotu 15. srpna. A jak ty lístky dostanete? Musíte jít na Rock Radio Stage, upozorňuji, jak na Facebooku, tak na Instagramu. Dáte tam sledování té stránky a najdete tam příspěvek, kde je ten Rockin Rohozec. Tam se označí tam do příspěvku, označíte, koho byste vzali, proč byste tam chtěli jít, a my někoho vybereme dneska ve 3 hodiny. Máme pro pět lidí, máme 2 lístky, takže celkově 10, takže po pěti lidech vybereme a každý dostane 2, abyste šli sami. A můžete se těšit na Traktory, Trantenberg, Horký žeslíže, Kokot Minute, Koblížky a nebo Lady Kate. A bude to v pivovaru Rohozec. Kdo máte rád tohleto pivko, tak si přijdete na svý, protože to pivko tam přímo bude a bude čerstvý přímo z pivovaru. Takže ještě jednou říkám, Rockin Rohozec, a je to na Rock Radio Stage, tam to na to, to si pište a my vám ty lístky dneska ve 3 rozdáme. A já mám pro vás další hudbu, protože jsem vás naladil na tenhle ten Rockin, tak vám pustím Trautenberky. Potužník senior.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
6: vybrat dobrý materiál
5: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagri, bards.cz.
9: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.

od rána do večera. W i FM nebo na radia.cz.

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: to byl Neil Young. A my se jdeme podívat na fotbal, protože dneska pražská Sparta hraje odvetu kvalifikace na Ligu mistrů a vyhráli doma na Letní 2-1 nad francouzským Olympikem Lyon. Vyhráli 2-1 a budeme sledovat na straně Lyonu Corentina Tolisa, který vlastně v prvním utkání nedal penaltu, ale minulý rok měl v 30 zápasech, dal 11 gólů, 4 Ačka, takže úctyhodný na záložníka. Je to asi nejlepší hráč tam v Lyonu. A na naší straně Matěj Ryneš, který docela zářil, dal gól a ještě měl jedno Ačko. Tak uvidíme, snad to Sparta utáhne. Nepřiletěl s něma Honza Kuchta, který odlítá do Polska, že bude hrát za Legii, za Varšavu, a do toho bude přestupovat Lukáš Harasín, kapitán, který jde se podívat do Saudské Arábie, jde do velbloudí ligy, jde vydělat ještě nějaký prachy. Nemůžeme se na něj zlobit, ono bohužel ta kariéra fotbalová je dlouhá, takže musí vydělat nějaký prachy, aby mu paní neutekla, aby nebyl nakonec sám. Ne, je to potřeba, ono jako já chápu, že je to takový jako se šup dolů, ale tak zase jsem potkal s Ronaldem a s jinýma fotbalistama, myslím si, že to je tak jako docela prestiž potkat tyhle lidi, vydělat si pěkný peníze a podívat se. Takže uvidíme, jestli Sparta udrží ten náskok vlastně jednoho gólu, Lyon musí dát dva, aby postoupil. Sparta, když dá gól, tak to hodně znepříjemní, tak uvidíme. Doufáme, že nám pro koeficient pro Českou republiku, aby jsme měli lepší postavení v pohárové Evropě, Sparta něco uhraje. A já vám pustím třeba český panoptiko, Hej svatý.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
8: Byt 2 plus KK v Mostě za 1 695 000, rodinný dům v Bohumíně za 6 690 000, rodinný dům v Kladně za 8 999 000, rodinný dům v obci Pnětluky na Lounsku za 1 850 000 a nájemní dům v Nové Roli na Karlovarsku za 17 490 000 korun.
7: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
9: Ono se řekne e-shop, ale to máte trička, to máte mikiny, to máte půllitry, to máte ponožky, to máte dětské.
10: My to všechno máme. Oblečení pro slušný rockery a další věci najdeš na e-shopu Rock Radio na www.rockviradio.cz.
9: To je do práce, na festák, na poradu, do porodnice, na posed.
10: Slušnej rokovej e-shop na rokovýradio.cz.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
12: Potřebujete dětské kolo?
13: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
12: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
13: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
12: Raskal
13: a Bíny.
12: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
13: Happysport.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
0: Yes, so.
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
0: La Tropical!
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
3: Zach Wild a jeho Black Label Society.
2: Veselá parta Aylstorm.
3: I Američané Savatage a Testament.
2: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

DABu i FM nebo na radia.cz. Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Zprávy.
1: Pohodové odpoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Sněmovní volby v červenci by opět vyhrálo hnutí ANO, opět by získalo 34% hlasů. Následuje STAN, které by dalo hlas 15% voličů. Třetí je ODS s podporou 12%. Do sněmovny by se dostali ještě Piráti s 8% a SPD se ziskem 7,5%. Propadli by vládní motoristé, kteří by se nedostali do sněmovny. Ideálním místem pro pozorování zítřejšího zatmění slunce bude Španělsko. Úplné překrytí slunečního disku souputníkem země bude kolem 20:30 na minutu až dvě viditelné na Baleárských ostrovech a částech Pyrenejského poloostrova. V České republice, stejně jako v dalších částech kontinentu, bude možné pozorovat částečné zatmění slunce. Plavci Jan Čejka a Miroslav Knedla postoupili na mistrovství Evropy v Paříži do semifinále na trati 200 metrů znak. Třetí český zástupce Michal Judický vypadl v rozplavbě, stejně jako Darina Nabojčenko na motýlkářské 50 a Jakub Jan Kryške na kraulařské 100.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude jasno, zpočátku místy až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
3: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
2: Na D5 na 78 km na trase Praha-Rozvadov je porouchaný vozidlo, čekejte tam zdržení skrz překážku na vozovce a je tam půjde ze zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A máme 3 minuty po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. Já doufám, že vám to v práci aspoň trošku utíká, že odpočítáváte minuty, protože dneska tam je příjemně. To je úplně ideální na nějakou procházku a samozřejmě stavit se na pivko. A já vám k tomu pustím písničku skvělou od kluku z Karviné, Doga. Já se na to a to si doplňte.

0: to byly Hammerfall. A já dneska rozdávám lístky na Rockiny a dnes teďka budu vám nabízet lístky na Rockin Town a bude to ve Slavkově a bude to v pátek 14. srpna a kdybyste tyhle ty lístky chtěli dostat, tak já vám řeknu jak. Ale ještě předtím vám řeknu, bude to moderovat Kamil, bude tam celý náš tým, budou tam hostesky, takže si můžete koupit nějaký merch, Kamil to bude moderovat celý a budou vám tam hrát klasický Kokotminy, Trantenberg, Horký žeslíže, Traktoři a nebo tam bude ještě Koblížci a Lady Kate. A musíte proto udělat, že nám pošlete na studio@rokovyradio.cz fotku celé vaší party, čím víc crazy, tím lepší pro nás. A my někoho vybereme do čtvrtka 13. srpna do 15 hodin. Vybereme jednoho z vás, tady dostane 10 lístků pro celou vaši partu, abyste mohli vyrazit na tenhle ten mejdán do Slavkova. Takže ještě jednou připomínám, crazy fotka na studio@rokovyradio.cz. Čím originálnější, tím lepší. A my vás vyšleme na Rockin' Town do Slavkova. A já vám pustím zase nějakou hudbu a budou třeba Arie, Man of the Moon, nebo Lucie, nebo Sabatoni.
1: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz
2: Matracezahubičku.cz.
3: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovyradio.cz.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
8: Tak to je další level.
7: Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
11: Let's go, go, go, go, go. Pojeďte s námi, pojeďte za gorilou.
10: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
12: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
15: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
16: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.

0: Rockin. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, plaťte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: To byly Pearl Jam a písnička Alive z roku 1991, ale o tom se bavit nebudu a o My Chemical Romance, protože já vám je za chvilku pustím, mám tady pecku od nich I Don't Love You a tohle vyšlo z alba The Black Parade, který letos slaví 20 let a já jsem koukal, jsem viděl nějaký koncert, kde oni vystupovali na stadionu Wembley v Anglii a bylo tam, mě překvapilo hodně jako mladých lidí. Já jsem si říkal, že vlastně tahle kapela frčela před 20 rokama a bylo to taková éra mýho mládí, kdy mě bylo 17-18 a lidi to poslouchali. To byl takovej ten emo rock. Takže jsem si říkal, jak to mladí objevili. Tak jsem si jako zapátral. No a oni to vytáhli do videí a ve videích začali oživovat tuhle hudbu. A jak je to dneska prostě zvykem, tak vždycky vytáhnu nějakou starou kapelu, začne to někdo sdílet, stane se z toho virální písnička a díky tomu oživí tu kapelu. A to už se stalo hodněkrát. A teď se to stalo právě My Chemical Romance. Tak jsem zvědavý, jestli nám kluci ještě vydají nějaký nový cero. Teď udělali remaster, tak uvidíme, snad vydají něco nového a bude to trošku tvrdší. Takže Ozzy Osbourne, Shot in the Dark a za chvilku My Chemical Romance, I Don't Love You.
1: Tak tohle nevyvětrám.
2: Zase všude tolik vody.
1: To je puch.
3: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
1: Ventilatory.cz.
4: Už tam budem?
5: Nech toho!
4: Raději už tam bude.
5: Přestaň!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
10: Tam je duní, kous stoupá.
11: Trutnov, potr všech festiáků.
10: 13. až 16. srpen.
11: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
10: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
12: Zdravím vás jako náčelník.
13: Já taky budu tam.
14: Atava! Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
15: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
14: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
16: Rock Radio, co se děje?
17: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli je chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
18: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: zpívá ho andělský chor. Fálej, holky se válej.
1: Rock Radio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
1: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
2: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
1: Kazbet? A v čem jsou jiný?
2: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
1: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
3: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes. Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo Aquasmart v hodnotě 500 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo na www.rokovýradio.cz.
9: Pohodové úterní odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Na horko letos doplatí taky houbaři. Suché a horké počasí totiž hřibům nepřeje. Podle některých mykologů tak aktuálně houby vůbec nerostou a letos už ani neporostou. Situace je podle odborníků nejhorší za poslední roky, informuje o tom server iDnes. Ceny ropy dál stoupají. Podle analytiků slábnou naděje na brzké vyřešení konfliktu mezi Íránem a Spojenými státy a na znovu otevření Hormuzského průlivu. Ten je klíčový pro přepravu ropy ze zemí kolem Perského zálivu. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková s čínskou spoluhráčkou Chang Shuai postoupili na turnaji v Torontu do semifinále. Česká tenistka tak pokračuje na cestě za šestým letošním titulem. Jeden získala s Chang Shuai, zbývající včetně trofeje na Roland Garros s Američankou Taylor Townsendovou.
7: Rock Radio. Počasí.
10: Dnes bude jasno, zpočátku místy až polojasno, nejvyšší denní teploty 25 až 29 stupňů.
4: Chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
7: Rock Radio, doprava.
10: Na silnici 402 u obce Kněžice, okres Jihlava, je nehoda osobního auta s nákladňákem. Je tam překážka na vozovce a projezd se zvýšenou opatrností. Jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
11: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
7: Rock Radio. Rockovej voraz.
10: A máme 3 minuty po 14. hodině a jsme v poslední hodince rokovýho vorazu s Danem. Tak já to nebudu zdržovat, protože zase nestíháme a nemáme čas na další hudbu. Takže Rybičky 48 a jejich Nebeská prána.
7: Rock Radio.
12: Ahoj, tady Kuba Ryba z kapely Rybičky 48. Pro všechny majitele absolutního sluchu si můžete momentálně vychutnat tu nejlepší muziku na český hudební scéně. Něco od nás.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou

0: A to byly Halloweeni. A jak jsem dneska už říkal, tak já dneska rozdávám na rockiny lístky a teď to zase bude na Rohozec. Takže rockiny Rohozec, kdybyste měli zájem, tak mrkněte na Rock Radio Stage, tam dejte sledování, najdete příspěvek rockin z Rohozec, označíte, koho byste vzali, proč byste tam chtěli jet a my dneska ve tři vybereme 5 z vás, které dostanou po 2 lístkách a to stačí k tomu, abyste ty lístky dostali. Takže ještě jednou Rock Radio Stage, sledování, označit, napsat proč. A my pak někoho vybereme, kdo se tam bude podívat a budou tam Traktoři, budou tam Trantenberg, Horký žeslíže, Kokot Minute, Koblížci a nebo Lady Kate a bude to v pivovaru Rohozec, takže kdo máte rádi tohle pivko, tak určitě budete spokojený, protože budete přímo u zdroje a bude čerstvý. A já vám pustím poslední 40 minutovce ještě nějakou hudbu, třeba George Harrison a nebo Kabáti, Houby magický.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
3: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
2: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
3: No, to by šlo.
2: www.kompresoryvzduchotechnika.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Na to, jak pojmou dnešní motokeci, které budou o 55. Barumček Rally Zlín, mě přivedlo známé pořekadlo, které hovoří o tom, že hračky se u kluků nemění, jen jsou s přibývajícími lety dražší. Když jsem byl loni pozván na Pavlovy kulatiny, byly tam i fotky, když mu bylo asi 5. Už v tom věku netahal kačera, ale honil po pískovišti autíčka. Teď je mu o dost víc, pískoviště vyměnil za silnice a šotolinu, ale ta autíčka mu zůstala.
2: Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Já jsem Pavel Janský a chtěl bych vás všechny pozvat na Star Rally Historic, která se bude konat 14. a 16. srpna ve Zlíně. Já jako místní pojedu zde s vozem BMW 3, klasicky se spolujezdcem Lukášem Vaničkou. Budete určitě hezká podívaná na krásné historiky, jako jsou i legendy Jindra Štolfa, Marťa Klepáč a dále předjezdec Paolo Diana. Na toho doporučuji přijít včas. Doufám, že si všichni víkend užijeme.
1: Star Rally Historic je pro účastníky i diváky jedinečnou šancí zavzpomínat, jak to bylo tenkrát, když byla tráva vyšší, slunce žlutější. Hrozná blbost, co? Ale to něco tam je. Jo, a zvedla se cena těch lapačů prachu, které získávají vítězové. Už nejsou za 16,90, ale 25,60. Vždyť říkám, koníčky se nemění, jen cena hračky.
0: Rock Radio Motokeci.
3: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
0: Rock Radio.
4: Jako vrata uchlíva. To je hnus. Já bych se nejradši napověděl.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: a nám dohrál George Harrison. A my jsme v poslední 20-minutovce, říkám 40-minutovce, to bych se to tady protáhl 20 minut, poslední 20-minutovce rokovýho Vorazu. A já než se s váma rozloučím, tak vám ještě připomenu, že na Rock Radio Stage rozdáváme lístky na Rock in Dorohoce, kdybyste se chtěli podívat v sobotu, tak se tam mrkněte. A já se s váma budu pomalu loučit a zahraju vám ještě Green Day, Briana Adamse, Papa Roach a nebo Daniela Landu. To byl rokový Vorazu s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči. Odchází. Čekám.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
5: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
7: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
8: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
11: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

se, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně mladý šílence, to se pak sevře v krku.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Současné počasí dělá vrásky zemědělcům. Teplo a sucho totiž negativně ovlivňuje letošní úrodu. Obilovin bude podle odhadů Českého statistického úřadu nejméně za posledních 14 let. Úroda řepky pak bude nejslabší za posledních 21 let. S propadem se počítá i u kukuřice nebo cukrové řepy. Stát poprvé v historii vyzývá veřejnost k zapojení do digitálního testování. Akce, která má prověřit funkčnost e-dokladů, proběhne už ve čtvrtek. Podrobnosti zjišťovala na ministerstvu vnitra naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, zapojení se do testu je zcela dobrovolné a jednoduché. Stačí, když si ve čtvrtek přesně ve 13 hodin otevřete na svém telefonu aplikaci e-doklady. Nutné ale je, abyste byli připojeni k internetu. Cílem je zjistit, jestli je aplikace připravená na mimořádnou zátěž před podzimními komunálními volbami. Při loňských volbách totiž měli někteří lidé kvůli přetížení problém s aktualizací digitálního dokladu. Aby test splnil svůj účel, bude potřeba, aby se do něj zapojilo několik desítek tisíc občanů. Z ministerstva vnitra Sára Voldánová.
1: Soud potvrdil trest za věznění a týrání ženy v Siřemi na Lounsku. Muž se odsedí 15 let vězení. Tresty soud potvrdil i třem spolupachatelům. Ty čeká 6, respektive 5,5 roku za mřížemi. Rozhodnutí vrchního soudu je pravomocné. Pražský dopravní podnik začal s opravou tramvajové tratě v Chodovské ulici. Až do 28. srpna kvůli tomu nebudou jezdit mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovém tramvaje. Podnik tu zavede náhradní autobusy. Tolik zprávy, pěkný den.
0: Rock Radio, počasí.
3: Dneska už je to vedro trošičku zvládnutelnější. Máme venku momentálně kolem 26 stupňů a bude to už pomalu jenom dolů. Večer bude asi tak kolem 17, jinak máme polojasno po celé České republice. Akorát na severu vidím, že by to mělo být úplně bez mráčku. Zítra nebude mráček vůbec nikde na celé České republice a teploty kolem 27 stupňů. Večer už to ale padne na 11, tak už možná se radši trošku oblíkněte, že vy někam půjdete.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
0: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
5: Podíváme se teďka ještě, jak to jezdí, no nebo spíš, jak to nejezdí. V Brně na Hněvkovského ulici u křižovatky s Pompovou, tak tam bourali dva osobáky, dejte si tam pozor. Na D4 se nabourali dva osobáky ve směru na Strakonice a je to na 9. kilometru. Na D1 stojí odstavený auto, je to ve směru na Prahu na kilometru 199. A dva osobáky a ještě k tomu nákladák se srazili v Plzni na Sadech 35. hned u Velký synagogy. Tak si v tomhletom odpoledním provozu dejte pozor.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin, 2 minuty k tomu a rokový odpoledne konečně právě teďko začíná. Kuba i Petr za mikrofonem a myslím, že se to můžeme rovnou docela vrhnout, jako té muziky je prostě už málo, ne?
5: Já si myslím, no, jako rozhodně mi tady chybí v éteru nějaká pořádná roková muzika, no a proč nezačít tady třeba, hele, bude Rainbow, s nima Ronnie Romero, bude taky Arakain a Dimitri, takový samý dvojce, jako my dva tady prostě, Europe no, a Lenny Kravitz, no hele, další skvělá dvojce na Rock Rádiu.

0: Rainbow a jejich I Surrender s Ronnym Romerem právě teďka dojelo na Rock Rádiu v 15 hodin a 18 minut a za 11 dní se bude dít docela dost zajímavý koncert na Točníku na fotbalovém hřišti. Budou tam totiž tři sestry, společně s nima ještě Degradace a taky EEčka a my k tomu máme dva lístky.
1: Nádherný prostředí, nádherný koncert, skvělý pivo, prostě můžete být u toho. Stačí jenom, abyste si právě teď otevřeli Facebook, našli tam profil Rock Rádia a ne žádný příspěvek, ale do zprávy Rock Rádiu napsat, proč zrovna vám by ty lístky měly přistát, protože my prostě se dneska cítíme hrozně štědře. Potřebujeme se těch lístků zbavit. Hrozně moc budeme rádi, když nám o ně napíšete a my vám je budeme moc poslat.
0: Musím uznat, že to je asi nejoblíbenější část tady té práce, prostě zbavovat se lístků.
1: To je výborný.
0: Víš, jako, se, to je skvělý.
1: Já prostě. Si vždycky přijdu jak večerníček. Víš, jak prostě jedno koncert, to hází takhle, víš, všude kolem něj lítají ty papíry takhle. No tak přesně takhle z našeho okna na IPáku v Praze prakticky lítají ty lístky, stačí jenom, abyste si o ně napsali a ještě k tomu teda připojte vaše telefonní číslo, protože my si s váma hrozně moc chceme popovídat.
0: Takže tím si říct, že když lidi uhodnou tvýho oblíbeného večerníčka, tak třeba budou mít k těm lístkům blíž?
1: Ne, takhle, na Rock Rádiu rozdáváme a nesoutěžíme, ale takhle, určitá korupce je přípustná, to samozřejmě jako o tom se nebudeme bavit, přece jenom o tom rozhodujeme my dva, jako. Takže co můžou lidi čekat, to je jasný. Každopádně, co můžou čekat teď, co se hudby týče, povídej.
0: Čeká nás Five Finger Death Punch, taky Valda Genka jich Eldorado, anebo Joan Osborne, tak si to pojďte užít.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Slyšíš to? Tady na ulici můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Rádio. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Rádio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
12: Kontejnery Siegel, dobrý den.
13: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
12: Oba.
14: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
15: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Velkolepé divadelní představení Vinnetou vstupuje do své druhé poloviny. Co to znamená? Že se vám krátí čas na jeho zhlédnutí. Vinnetou ve westernovém městečku Boskovice bude jen do konce srpna. Nepropásněte největší zážitek tohoto léta. Autentická představení hraná pod širým nebem, celodenní program, ubytování a prázdninové zážitky, jak mají být. Právě takové je westernové městečko Boskovice.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Láska je silná, s vývotom ví Rolling Stones, mě se tak jako roluje jazyk z toho úplně. No, je to krásná pecka z roku 94. No a my vždycky říkáme, že prostě muzika je nejlepší naživo a zároveň, že jsme tady v rokovém odpoledni velmi štědrý. To znamená, máme pro vás dalších 10 lístků. Tentokrát je to festival Rock in Slavkov.
1: Budou tam kapely jako Trautenberg, Horkýže, Kokotmenet, Koblížci, Lady Kate, samozřejmě i Traktoři, kteří jsou exkluzivně jenom na Rockinu. A vy nebo vaše parta můžete být u toho. Stačí akorát, abyste na náš mail, studio@rokoviradio.cz poslali fotku této vaší party a ve čtvrtek večer máte na to čas do 15 hodin. Naše porota vybere jednu tady tu partu a v pátek od nás dostane těch 10 lupenů.
0: Takže ve čtvrtečních 15 hodin u závěrka posílejte fotku svojí party a právě až 10 lístků může jít vaším směrem, abyste mohli na Rock in Slavkov už 14. srpna.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Ať se vám ta galerie fotek projíždí líp, tak vám k tomu samozřejmě pustíme další muziku. Hymn Komunál, který je vyloženě pro tebe, anebo Offspring a jejich Want You Bad.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Co je? Funguj ty, křápe.
5: Já to musím dneska dodělat.
6: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH nebo Volkswagen Tayron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matracezahubičku.cz.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
8: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
9: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Tropické teploty stále sužují Česko. Horko, dusno a sucho mohou způsobit zdravotní problémy, jako je úpal, úžeh nebo křeče z přehřátí. Potížemi může být i vyčerpání. To se může projevit i několik dní po pobytu na slunci. Jak ho poznáme, říká ze Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
2: Projevuje se pocením, bledostí, únavou, slabostí, svalovými křečemi, závratěmi až mdlovou, nevolností či zvracením. Tělesná teplota může být normální. Kůže ale studená a vlhká. Lékařská pomoc je nezbytná, pokud jsou příznaky závažné anebo pokud postižený trpí vysokým krevním tlakem nebo má problémy se srdcem.
1: Důležitý je správný pitný režim. Vypít bychom měli 2 až 3 litry tekutin za den a nejlepší je střídat čistou vodu s minerálkou. Ačkoliv jsou prakticky všechny řeky v Česku kvůli suchu na nižších stavech, vodáky to neodradilo. Půjčovny lodí hlásí velký zájem a lodě jsou hodně rozpůjčované. Třeba v Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže. Maďarsko má nového prezidenta. Parlament hlavou státu zvolil ex-předsedu nejvyššího soudu Andráše Baku. Opozice volby bojkotovala. Podle tamních médií byl Baka jediný kandidát. Zítra a v noci na čtvrtek bude obloha kouzlit. Vrcholí meteorický roj Perseid a čeká nás i výrazné částečné zatmění slunce. Navíc českým pozorovatelům bude přát počasí. Čeká nás jasná obloha. Úplné zatmění budou pozorovat ve Španělsku a i tam očekávají dobré podmínky. Tolik zprávy, hezký den.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Polojasno, teplo a sucho pokračuje dál. Dneska ještě nějakých pár mráčků na obloze uvidíme. Celý se to od severozápadu vyjasňuje během dnešních pozdějších hodin a vypadá to, že to dnešní krásné počasí kolem 26 stupňů bude pokračovat i zítra. Ještě přes noc na zítra bude asi 17 stupňů, ale zítra už to opravdu bude asi úplně bez mraku, bude úplně jasno po celé České republice. Takže jako opalovačka dobrá, ale snad už taky někdy brzo zaprší. Zatím to vypadá, že nejbližší déšť by mohl přijít v neděli. Každopádně zítra, jak jsem říkal, jasno, 26 stupňů.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava.
5: Dejte si pozor na D46 na 33. kilometru směrem na Vyškov. Je tam osoba k připojovacím pruhu odstavený a možná už tam bude dělat docela velká kolona. V ulici Hrázní v Teplicích jsou dva osobáky v sobě, je to díky bohu ale bez zranění. Na D8 se možná zdržíte na 25. kilometru směrem na Německo. Jsou tam v sobě dvě auta, když jsem si to psal, tak to bylo průjezdný, už to ale klidně mohlo změnit. A ještě tady mám jednu nehodu z Plzně, konkrétně v ulici 35. Je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh, jsou tam v sobě dva osobáky a nákladák do toho. Pozor na to.
6: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
0: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: Rokový odpoledne je tady s váma, je to jasná jistota, na kterou se můžete spolehnout. 4 hodiny odpoledne, 3 minuty k tomu, Kuba Vaňa s Petr Janda jsou tady a my pro vás máme lístky na Tři sestry.
5: Hraju 22.8. na Točníku na fotbalovém hřišti a vy už můžete být samozřejmě u toho. Otevřete akorát Facebook, tam si najděte stránky Rock Radio a napište nám do zprávy, proč tady ty lístky máme dát vám a my vám je asi tak za 3/4 hodinky rozdáme. Myslím si, že docela jednoduchá věc.
3: Hele, 4 odpoledne, spousta z vás už možná míří dávno z práce domů. A spousta z vás teďka vyhlíží třeba poslední hodinu týhletý vaší šichty. Tak co kdyby jsme si to udělali hezký?
5: Já s tebou souhlasím a hezký se dá udělat asi jenom rockovou muzikou, že jo?
3: 100%, hele, tak podívej, Godhard. Zrovna Tři sestry tady budou, Sova v mazutu, tak to si poslechneme za chvilku. Revolution Renaissance blíží, ale teď už Aerosmith a Hole in My Soul.

0: Goldheart a jejich peska Feel What I Feel právě teďka dojíždí v 16 hodin 19 minut na Rock Rádiu. No a s Kubou tady pročítáme nějaký články zase a vidíme, že to vypadá opět, že Guns N' Roses by mohli vydat něco nového po 18 letech dokonce.
1: A myslíš, že to tentokrát fakt už dopadne?
0: Já nevím, oni o tom říkali už jako několikrát, co, ty brďo, ale jako nevím prostě, no. Na poslední bylo Chinese Democracy, že jo, to byl 2008 rok. Vlastně. A tak jako já nevím, no. Prostě na koncertech zkoušej vždycky na zvukovkách nějaký nový písničky, ale uvidíme.
1: No, ale taky, on taky jezdí s kapelou Conspirators, teďka vlastně jede nějaký turné 2027, takže do té doby si myslím, že to úplně nestihnou to studio, takže jako jestli nejdřív, tak to bude tak na to 20. výročí od poslední desky, takže vlastně rok 28, takže třeba ještě za dva roky to teprve bude.
0: No a taky Bůh ví, jestli se s Axlem zase nepohádají, že jo?
1: To je samozřejmě vždycky možný.
0: No, to je jako zrovna u nich dvou, to je to, i když to není možný tady, tak za 10 minut je to možný hodně.
1: Ale počkej, víš co, hele, já jsem chtěl říct, láska k muzice všechny spojí, ale pak vlastně se dá říct, taky peníze můžou taky leco spojit. Takže prostě, když jim za to někdo jako hodně slíbí, tak třeba prostě překonají nějaký osobní překážky a že se jako zase s kamarádí kluci.
0: Možná jo, no,
1: ale tak
0: uvidíme.
1: Víš co, no, tak ono, jeden je prostě velká diva, že jo, protože je prostě zpěvák, tak zpěváci to tak mají, že jo?
0: Zdáš to, víš?
1: No, tak jasně, no. A Slash je samozřejmě známý tím, že hraje velmi, velmi, velmi dlouhý sola a nemůže přestat, takže když se takhle nějak prostě jako urovnají, tak nová deska může být vlastně úplně skvělá.
0: Hele, uvidíme, jako já bych si od nich rozhodně něco novýho poslech moc rád, tak uvidíme, jak to dopadne, ale teďka už si pojďme dát nějakou další muziku, ne, určitě. Čekaj nás Avataři, taky Aleš Brichta, anebo Nazareti, ta láska, ta totiž bolí, Love Hurts.
2: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebej ho, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
4: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
8: Tam i duní, kouř stoupá.
9: Trutnov, potr všech festáků.
8: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Zed, Vysáči.
9: Ale i Swing Ondřej Havelky.
8: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
10: Zdravím vás jako náčelník.
11: Já taky budu tam.
12: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

pátek 14. srpna bude Rok na Rok rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bejvalej režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

0: Nirvana a jejich pecka Poli nám právě teďka dojíždí na Rock Rádiu. Máme 16 hodin 38 minut. Já si myslím, že už je čas někomu udělat radost našima dvěma lístkama na Tři sestry na 22.8. Výherce už známe, tak se s ním teďka spojíme. Za chvíli už tady všichni uslyšíme.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
3: V Grand Optical víme, že život je plný příběhů. Od prvního rande až po svatbu. S multifokálními brýlemi na všechny vzdálenosti uvidíte jasně každý detail příběhu vašeho života. Nyní multifokální skla za cenu běžných. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.
4: Allegria vás zve na výlet do Ameriky.
5: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
4: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
5: Chevrolet Corvette,
4: Camaro Bumblebee,
5: Ford Mustang GT,
4: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
5: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
4: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
5: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
6: Firma na zážitky.
4: CZ.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Máme tu pro tebe Seat Aronu již od 4400 korun měsíčně bez DPH, nebo Volkswagen Tyron už od 9405 korun měsíčně bez DPH. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Více na autojarov.cz.
8: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
9: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.

0: od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Jsme tady zpátky, rozdáváme lístky na Tři sestry, který 22. srpna hrajou na Točníku, no a bude tam i Soňa, která právě teď je s náma ve vysílání. Ahoj, Soňo.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tebe, ty jsi nám napsala, že 22.8. zrovna v den koncertu ty budeš mít narozeniny, to je přece super.
2: No to je super.
1: Takže to bude takováhle velkolepá oslava, jo, říkáš?
2: Jasnačka, dostala jsem od vás super dárek.
1: No tak to je paráda, no a vemeš to teda ve velkým stylu, budeš přespávat na místě a prostě vemeš to prostě pořádně od podlahy?
2: No určitě jo, když už tam pojedu, tak určitě tam i přespím.
1: Jo, máš to daleko?
2: Ať to stojí za to.
1: Máte to daleko?
2: Po dálnici asi hodinu a půl, maximálně dvě.
1: Ale tak na sestry se to samozřejmě vyplatí. Já jsem se koukal tady na nějakou historii zpráv, když ty si občas si píšeš třeba o písničky na přání, tak to vždycky jsou Tři sestry, takže opravdu jsme viděli, že jsi správná faninka téhle kapely, to znamená, ty lístky jsou ve správných rukou.
2: To je pravda.
1: No a koho bereš sebou?
2: No vezmu přítele, ten má taky rád Tři sestry.
1: Jo, paráda, takže ho nemusíš přemlouvat, oba máte stejný vkus takhle.
2: Jasný.
1: No tak to je paráda, moc si to užijte, takhle předem ti přeju všechno nejlepší, hlavně si to pak krásně oslav, užij a pozdravujte na Točníku.
2: Děkuju moc, jste hodný.
1: Ahoj,
2: mějte se hezky. Ahoj.
0: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
3: Jestli jste dneska o ty lístky psali, tak si z toho vůbec nic nedělejte, jestli jste je náhodou dneska nedostali, protože ještě je rozdáváme až do konce týdne. Teďka už se dáme další muziku, čekají nás Red Hoti, Miroš Majda z jeho novou peskou Lavina, anebo už teďka se rozjíždějí kysáci. Crazy, crazy nights.

0: pomoc. Nemůžu dýchat.
1: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
2: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
3: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
4: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
5: Už tam budem?
6: Nech toho!
5: Raději už tam budem?
6: Přestaň! Je mě vedro!
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
9: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Štany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
11: Rock Radio. Zprávy.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Pokud by sněmovní volby proběhly v červenci, ovládlo by je hnutí ANO. A to se ziskem 34%. Druhý by z 15% skončil opoziční STAN, jehož podpora posílila. Třetí příčku by obsadila ODS. Vládní motoristé by se do sněmovny vůbec nedostali. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. V Česku patří letošní rok zatím k těm nejsušším od roku 1961. Podle Českého hydrometeorologického ústavu se navíc z hlediska spadlých srážek vyvíjí ještě hůř než ten loňský. Od začátku roku do včerejška spadlo podle předběžných údajů jen 289 mm srážek. Liberecký kraj chce posílit vlakové spoje. Aktuálně vypsal veřejnou soutěž na dopravce. Od prosince 2029 má zajišťovat spojení z Liberce směrem do Hradce Králové a Pardubic. Kraj požaduje moderní hybridní vlaky, říká náměstek hejtmana Daniel David.
13: Počítáme s tím, že bychom rádi, aby to nebyly motorové vozy, ale aby to byly ideálně vozy, které budou samozřejmě nízkoemisní nebo minimálně nějak částečně. My požadujeme, aby vlaky uměly jezdit jak na elektrickou energii, to buď to střídavý nebo stejnosměrný proud, případně na baterky.
12: Celková hodnota zakázky by měla vyšplhat na víc než 6 miliard. A u dopravního tématu zůstaneme. Zítra začne v Praze výluka jedné koleje mezi Smíchovem a Radotínem, což bude mít vliv na provoz. Některé zastávky vlaky neobslouží a některé soupravy nepojedou. Bližší informace najdou cestující na webech a v aplikacích Rapidu nebo dopravců. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
11: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska máme polojasno po celé České republice, možná akorát na severu to bude trošičku jasnější. Teploty momentálně kolem 26 stupňů a večer nám to padne asi na 17. Zítra bude jasno, jak tak koukám po celé České republice. Nějaká oblačnost by se maximálně měla objevit v horských oblastech na severu, ale rozhodně nečekejte žádný déšť. Teploty si budou pohybovat kolem 26 stupňů a večer to padne asi na 11.
15: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
11: Rock je slušná muzika. Rock Radio. Doprava.
16: Pozor si dejte, v Přerově na Želatovský ulici přímo před kruhovým objezdem se srazily dva osobáky, takže pozor na to. V Praze, tak tam je to ulice v Olšinách, nedaleko Kubánského náměstí, tam se srazil osobák s tramvají, takže to určitě bude brzdit jak městskou hromadnou dopravu, tak autodopravu, no, jestli radši nejít pěšky. Ve Smržicích na Prostějovsku, hned severně od Prostějova, tak tam se srazily dva osobáky před Sokolovnou na ulici Koupelky. No a v Dolních Měcholupech, což je na Praze východ, tak tam na křižovatce Kutnohorský a Dolnoměcholupský se srazila dodávka s motorkářem.
17: Hledáte radost z jízdy? Přijeďte do BMW Auto Wallis v Praze, Hradci Králové nebo Pardubicích. Rádi se postaráme o vás i vaše BMW.
18: Rock Radio. Rockový odpoledne.
14: 17 hodin a 3 minuty k tomu a rokový odpoledne právě najíždí do svojí třetí hodinky. Kuba i Petr jsme za mikrofonem a dneska slaví svátek Zuzka, takže všem Zuzkám přejem všechno nejlepší ke svátku.
16: No jasně, Zuzany, mějte se hezky dneska, užívejte den, svítí vám slunce, hraje vám hudba, tak už jenom nějaký drink k tomu, nebo prostě nějaký něco dobrýho k jídlu, třeba zmrzlinovej pohár.
14: A nebo ještě víc té hudby.
16: No víc té hudby, ale počkej, kdy jsi měla poslední zmrzlinovej pohár?
14: A nebo ještě víc té hudby.
16: Ne, počkej, kdy jsi měla poslední zmrzlinovej pohár.
14: Hele, zmrzlinovej pohár jsem měl, ty brďo, to už bylo docela dlouho vlastně.
16: No tak,
14: dáme, napravit,
16: tak si dáme výstý hudby, dáme si Olympic, dáme si Erasmus, taky Queen, Bohemian Rhapsody se blíží, ale teď už Battle Beast, Here We Are, pecka z Loňska, na Rock Rádiu.

0: Relativně nová záležitost od Olympiku Pálím tvář. Právě teďka hrála na Rock Rádiu 17 hodin a 20 minut. A Peťo, já se tě chci zeptat, chodíš někdy na houby?
1: Hele, ty už jsem strašně dlouho nebyl, ale musím se ti přiznat, že to jako nebylo nikdy úplně nějak jako mojí zálibou.
0: No tak vypadá to, že se k tomuhle koníčku jen tak asi nevrátíš, člověče. Jako letos určitě ne, protože jak je sucho a prostě celkově je vedro a není takový to správný počasí, kde se střídá takový to prostě, že sluníčko, ale pak zase déšť a pak z toho prostě to prostředí, kdy rostou houby, no tak letos to vůbec není. A třeba teďka v půlce prázdnin to vypadá, že ani do zbytku sezóny ani houby moc nezačnou růst.
1: Ty brďo, ale tak, hele, já si ale myslím, jako, že naši posluchači jsou docela dost vynalézaví, takže si myslím, že určitě už jako někdo nějaký houby třeba teďka i tady v tom usuchu klidně našel.
0: No ale o to víc, víš co, jako houbaři jsou vždycky hrozně hákliví na to svoje místo a mají to svoje místo třeba v nějakém lese, o kterém nikdo jiný neví a oni tam chodí. No a teďka si ty svoje místa budou ještě víc chránit. Takže no, teď jasně, normálně no. O to bude boj v lesích, o ty místa, kde zrovna náhodou rostou houby.
1: Ty bláho.
0: Jestli vůbec někde hele, takový hele, je to místo.
1: Posluchači, jestli jste něco našli tady přes to léto, tak nám klidně jako to pošlete.
0: No určitě.
1: To, zajímalo.
0: To nám určitě napíšou.
1: Jo, to je taky pravda, viď, vlastně. Tak nemusíte říkat, kde jste to našli, ale jenom nám pošlete třeba fotku, co jste našli.
0: Jasně, a tam třeba můžete ještě poslat screenshot z nějakých Google Map nebo něco takového, normálně se zabodlou tečkou, ať si můžeme udělat zpět u kulajdu o víkendu.
1: Ale teďka už si naservíme další rockovou muziku. Marilyn Manson, taky Seven a jejich Vyměřený čas, anebo Metallica, Nothing Else Matters.
2: Páchnoucí klimatizace po zimě?
3: V autě 40 stupňů?
2: To nechcete.
3: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
2: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
2: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
3: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
2: Skočte si nakoupit.
3: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
2: Objednejte se na
3: klimaexpress.cz.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letišti Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
5: Vyslev se na to, Franto!
6: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
7: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na Fisher.cz.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Atava!
11: Prázdninový festival Karla Máje v Boskovicích na vás letos v létě čeká ve westernovém městečku Boskovice jako celodenní program v kulisách skutečného westernového městečka a velkolepá divadelní představení pod širým nebem.
12: Poklad na Stříbrném jezeře, legendární příběh Geronimo i noční jezdecká show Kůň pátý element.
11: Vstupenky na festival Karla Máje zakupte raději již nyní na www.westernové-městečko.cz a v síti Ticketportal.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido-e-shop.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Lady Kate, Kokot Minute, Koblížci, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 14. srpna ve Slavkově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: Marilyn Manson, Sweet Dreams Are Made of This, tahle ta absolutní klasika dohrává na Rock Rádiu v 17 hodin a 40 minut a to znamená jediný. Rokový odpoledne se právě blíží ke svému konci, ale není to tak velká změna jako jindy.
1: Já tady totiž ještě dvě hodinky s váma zůstanu na rok na přání. Vy už můžete teda tím pádem začít pomaličku psát a po 6 hodině i volat, co byste si ode mě dneska chtěli nechat zahrát. A Kubo, běž už, prosím tě.
0: Hele, tak jo, no, tak já to tady nebudu zdržovat, normálně půjdu, já tady taky vůbec nemusím bejt, konec konců.
1: Ale zítra ve 3 přijď zase, prosím tě.
0: Tak jo, tak jo, dobře. No hele, tak já se snad už jenom rozloučím tím, že vám tady pustím další věci, bude třeba Iné kafe, kolagenová nitka, za chvilku taky Jimmy Jameson, Never Too Late, no a Limp Bizkit s takovou tou jejich klasickou věcí Take a Look Around. No a já běžím domů, budu se koukat na fotbal, všichni držte palce Spartě, protože dneska půjdeme všechno. Jdem na to. Tak mějte se krásně, no a zítra zase v plný palbě na rokovém odpoledně na Rock Rádiu. Čus!
2: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
3: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yes, so.
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Pohoda, Klídek Tabáček a Gorilí Čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rock Radio, co se děje?
3: Léto pokračuje a o koncerty a festiáky rozhodně není nouze, tak tady pár tipů. V pražském vagónu si v pátek 14. srpna dáme Ozzyho Osbourna a Black Sabbath v podání Revivalu. V sobotu tam pak přijde na řadu Nirvana Revival. 15. srpna se odehraje v Ořechu u Prahy festival amatérských kapel. Objevit něco novýho můžeme na louce za Sokolovnou. Osmíročník festivalu Rock in Močál nás čeká v sobotu 15. v Močedníku, kousek od Českého Brodu. Zahrají Duhaj, Nikde nikdo, Arva, Laters a Telegraph Rock. A ještě jeden tip směrem na Nymburk. Výkvy v parku slaví v sobotu 15. 45 let kapela Turbo. A jestli chcete v tomhle regionu vidět, tak tohle je vaše šance. Nikde jinde v širším okolí totiž Turbo už nevystoupí. Tak se bavte. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
2: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem. Na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.

0: i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Suché a horké počasí nepřeje ani houbám. V lesích houbaři nenajdou prakticky ani prašivku. Podle mykologů houby nerostou a minimálně do konce prázdnin ani neporostou. Situace je podle nich tragická a nejhorší za poslední roky. Plynulého provozu se řidiči na dálnici D4 jen tak nedočkají. Současné omezení u Jíloviště, kde se kvůli stavbě nového mostu tvoří hlavně ve špičkách kolony, potrvá do 21. srpna. A na to naváže další omezení. Od 1. do 4. září se bude jezdit jedním pruhem v každém směru. Národní park Podyjí apeluje na turisty, aby v přírodě nenechávali hygienický odpad. Pohozené papírové kapesníky nebo vlhčené ubrousky totiž představují ekologický problém. Navíc teď v suchu, které v Česku panuje, se kapesníček rozkládá i měsíce. Už zítra startuje 23. ročník Mezinárodního festivalu nového cirkusu Letní Letná. Jaký program letos nabídne, prozradí naše reportérka Sára Voldánová.
2: Hezký den, tiskovka k Letní Letné je dost možná mojí nejoblíbenější prací v roce. Mám tu totiž možnost vidět hned 4 krátké ukázky z programu, každou úplně jinou a každou něčím podmanivou. Letos mě nejvíc zaujala inscenace Wolf od australského souboru Circa, ve které se dějí věci, které podle mě úplně popírají fyzikální zákony. Do Prahy dorazí také 2 oblíbené francouzské soubory a chybět nebudou ani české cirkusové hvězdy jako Losers Cirque Company nebo Cirkla Putika. Vstupenky seženete na www.letniletna.cz a určitě se na některém z představení potkáme. Z Letné Sára Voldánová.
1: A to je ze zpráv všechno. Hezký večer.
0: Rock Radio. Počasí.
3: Polojasno dneska po celé České republice a poměrně dost vysoké teploty kolem 26 stupňů a většinám to padne asi na 17. Zítra to trošičku spadne dolů, ale hnedka ty dny potom už to zase poleze všechno nahoru. Každopádně zítra máme jasno po celé České republice, akorát v horských oblastech na severu Čech a na severu Moravy by se mohly nějaké mráčky objevit, ale opravdu vyloženě bez deště. Každopádně zítra teploty kolem 26, jak jsem říkal, a večer to padne asi na 11.
4: Pěkné počasí a den bez obtíží vám přejí www.zpeliška.cz. Zdravotnické potřeby z pohodlí vašeho domova.
5: Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
0: Rock Radio. Doprava.
3: Na silnici 55 si dejte pozor v Petrově, je tam docela dost silný provoz, protože semafory tam jsou mimo provoz, takže rozhodně tam můžete počítat s velkou kolonou. Na silnici 111 u Struhařova jsou v sobě 3 osobáky, záchranka je tam akorát na místě, jak si ideálně tady tomu místu úplně vyhněte. V Praze tady mám hlášení 2 nehody, jedna z ulice Vehlovická, tam dokonce hoří auto, a druhá je z ulice Slavíkova, tam jsou v sobě 2 osobáky, dejte si rozhodně tady na ty místa pozor.
5: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na přání.
3: 18 hodin a 3 minuty k tomu a to znamená samozřejmě jediný, že rok na přání právě teďko začíná. Doufám, že už teda máte vytáhnutý telefony a buď mi píšete na Facebook a nebo mi voláte sem na naší linku 725-844-424, protože teďka ty další 2 hodinky jsou jenom ve vaší režii a já tady budu rád už jenom pro vás. Začneme rovnou hnedka zrychla Twisted Sister a We're Not Gonna Take It a hnedka potom mi psal Robert s nějaký Sabaton, jak mu posílám tu Helen Back, že to naprej sám se v hospodě, je mu trošku smutno, tak doufám, že ti tohleto, Roberte, udělá trošku radost. Tak jedem!

18 hodin a 10 minut a Sabatoni a Two Hell and Back nám právě teďka dojíždějí na Rock Rádiu. Dál tady u nás v roku na přání nás čeká Marko Hietala a jejich Frankensteins, Frankensteins Wife, ale hnedka potom si tady u mě objednal Radek 13. století a jejich pecku Elizabeth. Prej pro mě i pro celý rádio, ale hlavně pro jeho lásku Veroniku. Tak to za chvilku bude rádio, jo?

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
1: Matrace za hubičku.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál
2: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
5: Vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
9: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
8: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

Halloween a jejich Dr. Stein právě teďka dojel na Rock Rádiu v 18 hodin 34 minut a máme tady další pecky v roku na přání. Od Rock Rádia tam máte Within Temptation a jejich pecku Dangerous a hnedka potom vám Míra posílá od Harleyů Strážný anděle. Prej pro všechny, který poslouchají a ať se všichni máme líp. Míro, děkujem a jedeme dál.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
2: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
2: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz.
5: Matracezahubičku.cz.
6: Potřebujete dětské kolo?
7: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
6: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
7: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
6: Raskal
7: a Bíny.
6: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
7: happysport.cz.
8: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Rok na přání tady na Rock Radio pokračuje dál v 18 hodin 46 minut a my se na to rovnou vrhneme. Čeká nás Alice Cooper a jejich Poison, který už se právě teďka rozjíždí, ale ještě ale hnedka potom si dáme kabáty. Tohle to posílá Filda pro jeho děti, že prej úspěšně zvládají olympiádu, kvízy a taky dokonce pro ně rodiče naštvat. Tak prosím vás, buďte na ty rodiče trošičku šetrnější a vy si pak hlavně užijte ty kabáty, ale ještě předtím Alice Cooper a jejich Poison.

Kaváti nám právě teďka dojeli na Rock Rádiu a pojedeme v našem roku na přání dál. Kings of Leon a jejich Sex on Fire nás čeká jako další a hnedka potom nám Jarda posílá jedny Dimitry. Konkrétně zítřek nám nikdo neslíbí. Posílá to pro manželku, že prý akorát spolu sedí pod pergolou na chatě a taky pro pana Trachtu, ať se mu prý dobře maká. Tady doufám, že si to všichni užijete.

Kdyby Tri a jejich Zítřek nám nikdo neslíbí, právě teďka dojel na Rock Rádiu a v našem roku na přání právě startuje druhá hodinka. Jako první vás tady od Rock Rádia bude čekat Nickelback a jejich Photograph a hnedka potom si dáme jedno Ozzyho, konkrétně Mr. Crowley, tohle to posílá Tonda a tím to prej v práci líp odsýpá, tak doufám, že to bude odsýpat všem, kteří ještě teďka v práci jsou.

Ozzy s jeho peskou Mr. Crowley právě teďka dojel na Rock Radio a my se rovnou vrhneme dál. Čeká nás Bad Wolves a jejich Killing Me Slowly, ale hnedka potom přijdou Tři sestry a to je to si písnička Já jsem Aleš. Objednala si ji Veronika pro jeho taťku Důcu, který celý den pracuje na střeše s kolegou Dušanem a mám vodní vyřídit. Taťko, myslíme na tebe a těšíme se, až přijedeš domů. Posílá to Barča, Kačka a mamka z časů. Takže prosím tě, Důco, doufám, že to doděláš co nejrychlejš, ať už seš brzo doma, jo? We'll be right back.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
4: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kuševem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Rok na přání na Rock Radio pokračuje dál i po tom, co dohráli Tři sestry a jejich pecka Já jsem Aleš. Jako další nás čeká Welcome to the Jungle od Guns N' Roses. Myslím, že naprosto ideální věc, kterou tady v tom rokovém večeru pokračovat. Ale teďka si dám, ale hnedka potom si vlastně dáme ještě Gabinu Gunčíkovou a jejího černýho anděla. Toto si objednal Marcel z Liberce, prej pro všechny, který si pořádně užívají. Tak doufám, že si díky němu tohleto pořádně užijeme.

Gabina nám právě dospívala na Rock Rádiu s její peskou Černý anděl a já si myslím, že je na čase pokračovat dál. Čeká nás Joe Cocker a jeho Feels Like Forever. A hnedka potom si mi volal Petr, abych zahrál něco o traktoru, tak jsme vybrali písničku Džungle 21 a je to z jednoho velkého důvodu. Za prvé, maluje dceři pokojík, takže ať mu to líp ubejvá. Posílá to taky pro nás všechny, ale hlavně to posílá pro manželku Moniku. Mají totiž spolu výročí a on tak trošičku zapomněl koupit nějaký kvítko, takže doufám, Mončo, že posloucháš a že ti alespoň tohle to udělá velkou radost.

0: velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Potřebujete dětské kolo?
3: Ale bojíte se, že bude dítku hned malé?
2: Tak si ho půjčte a bude mu vždy akorát.
3: V Happy Sportu půjčujeme výhradně nová kola špičkových značek VUM,
2: Raskal
3: a Bíny.
2: A teď navíc se slevou 15%, ale jen do konce června.
3: Happysport.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.

0: FM nebo na radia.cz. Rock Radio.
1: Traktoři nám dohráli a po maličkatý pauzičce budeme pokračovat rovnou dál. Bude nás čekat ještě jeden Ozzy společně s Eltonem Johnem a jejich Ordinary Man. A hnedka potom přijde Panoptiko a jejich Noc v opeře. Tohle totiž posílá Míra pro svoji manželku k jejímu dnešnímu svátku a mám vyřídit, strašně moc tě miluju, Myško moje. Takže doufám, že si to, Zuzko, moc užiješ a že si taky užíváš dnešní svátek.

Panoptiku nám dohrává právě teďka na Rock Rádiu a já už mám bohužel čas jenom na poslední dvě pecky. Jedna z nich bude Rage Against the Machine a jejich Killing in the Name of. Tohle to máte od nás, od rádia. A dál budeme pokračovat, což bude poslední písnička dnešního roku na přání. Krucipisk a jejich pecka Tohle už znám. Posílá to z Denda, že akorát sedí s kámošem po těžkým dnu v práci u pivka, takže vám kluci posílám moc pozdravů, doufám, že si to užijete. A s váma všema posluchačema se uslyším zase zítra s Kubou klasicky od 3 do 6 na Rokovým odpoledni. Mějte se hezky, čus!

0: Velký výprodej matrací. Dnes s dopravou zdarma. www.matracezahubičku.cz. Matrace za hubičku.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
3: Třikrát zelená smažák.
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
7: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Profi voda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
11: Oba.
13: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
14: Slušná muzika.
15: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky vedle.

0: Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Na to, jak pojmou dnešní motokeci, které budou o 55. Barumček Rally Zlín, mě přivedlo známé pořekadlo, které hovoří o tom, že hračky se u kluků nemění, jen jsou s přibývajícími lety dražší. Když jsem byl loni pozván na Pavlovy kulatiny, byly tam i fotky, když mu bylo asi 5. Už v tom věku netahal kačera, ale honil po pískovišti autíčka. Teď je mu o dost víc, pískoviště vyměnil za silnice a šotolinu, ale ta autíčka mu zůstala.
2: Zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Já jsem Pavel Janský a chtěl bych vás všechny pozvat na Star Rally Historic, která se bude konat 14. a 16. srpna ve Zlíně. Já jako místní pojedu zde s vozem BMW E3, klasicky se spolujezdcem Lukášem Vaničkou. Budete určitě hezká podívaná na krásné historiky, jako jsou i legendy Jindra Štolfa, Marťa Klepáč a dále předjezdec Paolo Diana. Na toho doporučuji přijít včas. Doufám, že si všichni díkem užijem.
1: Star Rally Historic je pro účastníky i diváky jedinečnou šancí zavzpomínat, jak to bylo tenkrát, když byla tráva vyšší, slunce žlutější. Hrozná blbost, co? Ale to něco tam je. Jo, a zvedla se cena těch lapačů prachu, které získávají vítězové. Už nejsou za 16,90, ale 25,60. Vždyť říkám, koníčky se nemění, jen cena hračky.
0: Rock Radio. Motokeci.

poctivý český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. I could stay awake just to hear.

0: vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

smlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Co s načatým večerem? Všechny erotické hračky. To jsme my. e-kondomy.cz.
3: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
4: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
3: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
4: No, to by šlo.
3: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil si, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu jednou

pátek 14. srpna bude Rok na Rock Rádiu ještě luxusnější než obvykle. Oslavíme totiž 40. desky Rock Deluxe a necháme se katapultem vystřelit až do hudebního nebe. Kamil probere vznik desky, který bývalý režim házel klacky pod nohy, s Oldou Říhou ve svém podcastu Deska měsíce. A v 9 večer vám album pustíme celý. Katapult a 40. desky Rock Deluxe. 14. srpna celý den na Rock Rádiu.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rockový referendum vsadí na modernější metal. Jedničku mají Avenged Sevenfold s deskou Life is but a Dream z roku 2023. Dvojku dostali Bad Wolves a album Nation z roku 2019. Nebo můžete zvolit Parkway Drive a desku Darker Still z roku 2022. Hlasujte na našem webu rockovyradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Rádiu Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Kdyby vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: No přefej, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do 10, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
3: Já mám pouze dotaz stran té brazilské kávy.
2: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
2: Jo, on spadl z toho stromu, teď má pohřeb.
1: A jak to žede v tom průvodu?
2: Kdo?
1: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajnýho.
2: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
3: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
4: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
3: To se vám povedlo.
4: Já jsem ho v těch vousech nepoznala.
2: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
4: Ještě dva.
5: 48.
2: To je zase on, ne?
5: 51.
2: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
6: To jste měl udělat před pohřbem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockovýradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: On co jako přibitej. Kde zatím plače?
3: Já?
2: No?
3: STS Chvojkovice Brod.
2: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.